0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s Michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává. Ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho. Takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu? Nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme. A samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naši domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku pivovar a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a to čím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak jako vypracovává. Je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 900 11 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například. Takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla, benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 km za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus. A já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným. A větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkal, a všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy příklad Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. Člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám, Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu. Takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu A vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří, nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohleto dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten

0: Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
0: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle to funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to zkombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme. V Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do plzeňského obchodního centra na Doubravce se vrátí tržnice. Nový kulturní dům v Třemošné chce obec otevřít do konce léta. Počet nakažených pohlavními chorobami v Česku roste. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňské obchodní centrum na Doubravce časem doplní tržnice. Stánky pak nabídnou celoroční i sezónní prodej. Podle doubraveckého místostarosty Jana Kakeše z hnutí ANO, kdysi tržnice v tomto místě byla.
2: Část před centrumem, až bude nově upravená, tak tam přibudou tři pevné stánky a pak jsou tam místa pro mobilní stánky. To znamená, v těch pevných stáncích bude zajištěn nějaký jakoby stálejší provoz, zmrzlina, charakter třeba kavárny nebo čehokoliv podobného a zároveň zaručí vlastně jakoby skladovací prostory a hygienické zázemí, aby prostě bylo kam si odskočit na toaletu.
1: Tržnice je součást postupné revitalizace Masarykovy ulice. K instalaci stánků má dojít v příštím roce. Třemošná na severním Plzeňsku dokončuje stavbu kulturního domu. V moderní dvoupodlažní budově s kapacitou 100 lidí bude víceúčelový kulturní sál, restaurace, tři klubovny pro spolkovou činnost a dvě galerie s výhledem na sál. Podle nezávislého starosty Třemošné Jaromíra Cajthamla se momentálně pracuje na interiérech.
3: Teď se dělají už truhlářské práce, těch je tam celá řada. Je to v rámci vybavení restaurace, je to v rámci akustiky v sále a v obložení těch stěn, které teda de facto budou obloženy různými materiály.
1: Objekt má být hotový do poloviny srpna. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje, uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová. Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami v Česku podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U žen jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
4: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční. Sport.
1: Fotbalisté Nizozemska zvítězili 5-1 nad Švédskem a na mistrovství světa zaznamenali první výhru. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Počasí. Dnes ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď na stupni 3 vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Malesicích je ulicí Mlýnskou do konce června provoz řízen kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: za 5 minut čtvrt na 6.
1: Tajemství technických památek.
0: A jak to bylo s slonovkou na Imperial?
2: Jak dlouho pojedeme?
3: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně na v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
2: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
3: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
2: Ty koleje, po kterých jedeme?
3: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
2: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
3: A teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
2: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
2: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště, lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
2: Vylenčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
2: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
3: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
2: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jedna minuta po čtvrt na šest. Tady je Český rozhlas Plzeň.
1: Počasí.
0: Dneska ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno během odpoledne a večer oblačnosti bude přechodně přibývat a lokálně se vyskytnou přehánky anebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách o něco nižší 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. A rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď na stupni 3, tedy silná zátěž.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ivana Čáková, Český rozhlas Plzeň, za 9 minut už bude 17:30. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění věznice například chodili na terapie, na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně, pro dospělé letos vůbec. Zkouší je se nad jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociale. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 000 korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 000 korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: 6.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: První plzeňský obvod má nově 46 volebních okrsků. To je o 10 méně než v minulosti. Pro většinu voličů by ale neměly nastat žádné zásadní změny. Můžou se změnit jen čísla jejich volebních obvodů, uvedla mluvčí lochotinské radnice Miroslava Vejvodová. V Plzni Křimicích vzniknou nové městské byty. Plzeň tento týden zahájila stavbu bytového domu v ulici Průkopníků. Po dokončení v něm bude 11 bytů o dispozici 1+KK a 3 byty 2+KK. Součástí budou i parkovací místa. Hotovo by mělo být příští rok v říjnu, uvedla mluvčí magistrátu Barbora Hájková. Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho právě staví ze slámy u bývalého lomu Němčák. V sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Starosta Rudolf Salvetr z ODS uvedl, že bludiště by mělo být hotové do prázdnin. V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Zahájení se zúčastní i mladí sportovci z plzeňského kraje. Mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertlová uvedla, že ceremoniál bude věrnou kopií začátku olympijských her pro dospělé. Plzeňský kraj bude olympiádu dětí a mládeže hostit příští rok. Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Častěji onemocní muži než ženy. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ekvádor remizoval s Kurasem 0-0. Zápas Tunisko a Japonsko začne v 6 hodin. A dnešní počasí. Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 63. kilometru ve směru na Plzeň je uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhá údržba silnice, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Co pak, Jenko, vás tedy zapomněli?
2: Ne, nezapomněli.
1: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková. Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růže jíteli pamatuju takhle malinký, jo. Vy mě tady čekáte?
2: Ne, ale já mám přání.
1: No proto, páš, tady bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
2: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
1: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
2: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
1: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
2: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
1: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii. Taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi tak, abychom hned děli, o co jde a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: To byly Nazaret ve 6:45.
1: Počasí.
0: Aktuálně po ránu a dopoledne čekejte většinou jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a nebo bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35 stupňů, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré. Aby jeho předpověď na stupni 3, tedy vysoká zátěž.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň.
3: Mám prostě odpad.

umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí.

0: včas přivolá pomoc či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Jiří Lodr končí v čele diecézní charity Plzeň. Vedl ji od jejího vzniku 33 let. Děti z mateřských škol v Rokycanech představili své nápady v rámci školkového fóra. Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Příjemné nedělní ráno zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Místo ředitele diecézní charity Plzeň na konci června opustí 64-letý Jiří Lodr. S charitou bude ale dál spolupracovat, je například ředitelem ve farní charitě Stříbro. V čele diecézní charity stál Lodr od jejího vzniku skoro 33 let. Nahradí ho jeho zástupce Karel Weishäupl. Nyní diecézní charita a pod ní patřící oblastní a farní charity v Plzeňském a v Karlovarském kraji ročně poskytnou služby tisícům klientů. V Rokycanech se konalo už třetí školkové fórum, a to v rámci projektu Zdravé město. Děti tentokrát diskutovali o tom, jak by měla vypadat ideální základní škola. Mezi nejzajímavější návrhy patřila odpočinková místnost nebo roboti na zlepšení nálady. Mezi praktickými postřehy byl například automat na pití, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
3: Výstupy z projektu jsou k vidění na výstavě v prostorách mateřské školy u Saské brány. Návštěvníci si mohou prohlédnout fotografie, modely škol, kresby i návrhy dětí. Na podzim připravujeme také její interaktivní podobu, která umožní veřejnosti lépe poznat dětský pohled na školy a zapojit se do sdílení dalších nápadů.
1: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji, ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
4: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
5: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
4: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
5: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně. Sport. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0 a právě začíná zápas Tunisko-Japonsko.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibude a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, aby o předpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 63. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň je uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhá údržba silnice, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: bezmála 5 minut po 6. hodině. Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Alojzové, ti mají právě dnes svátek a od nás pro vás právě Michal Prokop anebo Helena Vondráčková.
2: Dobré ráno a Jiří Trnka.

Michal Prokop, kolej Yesterday, za 2 minuty už bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tady jsou teplotní rekordy našeho kraje pro 21. června. 3 stupně Celsia Konstantinovy Lázně rok 2024 a v roce 2000 jsme měřili 36 stupňů Celsia, a to v Plzni Bolevci.

0: Eros Ramazzotti, Český rozhlas Plzeň, 7:02 v Plzni se dnes uskuteční druhé kolo extraligy atletických družstev. My vás na něj už za chvíli pozveme se čtvrtkařkou pořádající Škody Terezou Petržíkovou.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibude a lokálně se vyskytnou přehánky anebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď na stupni 3, tedy vysoká zátěž.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: stadion města Plzně na Skvrněnech byl obohacen o novou protilehlou tribunu, na jíž střeše vede běžecká dráha. Zároveň došlo k výměně tartanu, na kterém se uskuteční v červenci mistrovství České republiky jednotlivců a už dnes druhé kolo extraligy atletických družstev. V něm bude startovat také čtvrtkařka pořádající Škody Plzeň Tereza Petržílková. Po slavnostním otevření nové tribuny k mikrofonu pozval reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tereza Petržilková se zúčastnila slavnostního otevření nové tribuny, nové dráhy do kopce, nového povrchu, nového tartanu na dráze. Jaký dojem ten nový stadion v uvozovkách tady v Plzni na Skvrňanech na vás dělá?
2: Já jsem nadšená, fakt jsem nadšená, mám obrovskou radost, když to vidím na vlastní oči a mohla jsem si to ošahat a všechno vidět teď v reálu, jak to vypadá, je to nádherný, nový, prostě fakt mám radost.
1: Těšíte se, že budete tady běhat za námi do kopce na tu novou tribunu nahoru až?
2: Jako určitě si ho dám, ale mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, bude nádherně nasvícená i večer, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat nebo něco, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady, takže to beru jako obrovský benefit a to určitě využijeme.
1: Během vašeho tréninku běháte do kopce taky, nebo to nebudete zařazovat tady běh nahoru na tribunu?
2: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást jako tréninkového prostředku, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené. Samozřejmě ta délka vždycky záleží na fázi, v jaký jsme v tréninkové části, ale jsou tam, takže já je využívat budu.
1: V úterý Zlatá tretra ve Vítkovicích a tam jsem asi úplně nebyla spokojená s tím výsledkem, výkonem, nebo?
2: Ne, tak určitě jsem čekala o něco lepší výsledek, nicméně první dráha, velký závod před všema a ještě ve světové konkurenci, takže si myslím, že horší podmínky jsem si nachystat na sebe nemohla. Trošku mě to svázalo, trošku jsem šla svůj závod vlastní a vlastně potom, když mi holky utíkaly, tak se s tím nedalo prostě nic dělat, to je jako obrovský odskok, takže říkám, teď potřebuju čas, abych se trošku rozběhla, dostala se zpátky a dohnala to manko z loňského roku.
1: Jaké to bude v neděli tady v tropických podmínkách na nové dráze s novém tartanu, údajně přívětivém pro nohy vás atletů, tak jak se těšíte na tenhle závod?
2: Já preferuju tady to horký počasí, takže já se na to určitě těším moc a bude to na domácím stadionu, přijede rodina, takže to bude mít určitě hezkou atmosféru. Stejně tak samozřejmě v Ostravě byla taky nádherná atmosféra, to o tom žádná, to bylo úplně excelentní, ale má to svý kouzlo v tom, jak je to tady nový a baví mě, že se to tady posouvá dál a nestagnuje to, takže se na to těším. Takže se přijďte všichni podívat taky a zafandit.
1: Cílem dostat se třeba na mistrovství Evropy nebo získat medaily tady na mistrovství republiky doma v Plzni na konci července?
2: Mně se vždycky na té domácí scéně nedařilo, jakože, ale tím se nechci svazovat. Určitě je to jeden z cílů, nebo samozřejmě bych ráda tady tu medaili urvala nějakou a Evropa záleží samozřejmě, když se ta výkonnost povede posunout ještě nahoru, což věřím, že půjde, protože se každým týdnem jako zlepšuju, tak bych to viděla do štafety, ale na individuální start letos to nevidím.
1: Lourdes Gloria Manuel ukazuje famózní formu, tak tady je naděje, že by ta česká štafeta mohla být hodně silná.
2: Je to obrovská naděje, co předvádí Lu, je naprosto fenomenální, a takže obrovský klobouk tady tý slečně a samozřejmě to bude obrovský tahoun i pro štafetu a věřím, že to teď zmobilizuje i mladý síly a všechny potenciální závodníky, závodnice, kteří se chtějí účastnit štafet, takže je to motor, ale my ostatní musíme makat na tom, abychom měli společně silný tým a nebyla jenom jedna holka dobrá, takže to si myslím, že je teď naše zodpovědnost.
1: Říká plzeňská čtvrtkařka Tereza Petržilková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se dnes slaví Mezinárodní den jógy, a to společným cvičením pro veřejnost v Proluce v Křižíkových sadech od 18 do 19 hodin a 30 minut. Lektorka z plzeňského yoga studia Vlaďka Procházková uvedla, že zapojit se může každý bez ohledu na věk, zkušenosti nebo fyzickou kondici. Janovice nad Úhlavou problémy s nedostatkem plavčíků na koupališti už neřeší. Na sezonu jich potřebují 7, všechna místa letos obsadili místními. Město jim proplatilo potřebná školení a v případě, že by chtěli pracovat na jiném koupališti, museli by peníze vrátit, uvedl starosta Michal Linhardt ze Sdružení nezávislých kandidátů. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, měl areál původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. V prvním poločase zápasu Tunisko-Japonsko zatím vyhrává Japonsko 2-0. A dnešní počasí. Ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V městě Touškově na severním Plzeňsku je ulice Malesická zúžená na jeden jízdní pruh. Probíhají tam stavební práce, projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6.32, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Co dělají učitelé po škole? Otázka pro děti už je za malou chvíli, a to v našem vysílání.
1: Dobré ráno a Jiří

0: Co dělají učitelé po škole?
1: Třeba jedou domů.
2: Učí se. Půjdou na oběd.
3: Třeba nakupujou.
4: A ještě můžou, když dostanou ve škole nějaký úkoly, tak se doma učí.
5: Třeba až jdu ze školy, tak jdu hned nakoupit.
6: Že může i svačit.

0: Culture Club, Český rozhlas Plzeň, 6:45.
1: Počasí.
0: Tady jsou aktuální teploty v našem regionu. Nejtepleji aktuálně na Přimdě 22 stupňů Celsia, na Špičáku je v tuto chvíli 20 stupňů a v Plzni na Mikulce 18 stupňů Celsia. Dneska ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a nebo bouřky. A to i silné. Nejvyšší teploty do 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a bio. Na Trojce tedy vysoká zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut bude 7 hodin, tady je Český rozhlas Plzeň v 7, odvysíláme další kompletní zpravodajský servis.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov pořádá 17. tlumačovský dechový festival. Začíná od 13 hodin v amfiteátru a vystoupí kapely Vysočanka, Veselá muzika, Schocka a Vlčov Janka. Akci moderuje Karel Hegner a koná se za každého počasí. Plzeňský festival Podzemní divadlo dnes patří dětem. V divadle Alfa od 10. hodiny začíná ve velkém sále představení na motivy Jana Wericha Fimfarum. No a v 11:30 je pak představení pro děti od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče s názvem Já, ty a to pro Batolata. V Bolovicích tam pokračují dnes městské slavnosti. Na 13. hodinu je naplánovaný příjezd parní lokomotivy a ve 14 hodin vystoupí na Masarykově náměstí kapela Babouci. V Habermanově parku v Plzni na Doubravce dnes představí dva orchestry, a to v 14:30 zahraje Lobis Band a v 16 hodin Junior Orchestra. Na repertoáru je muzika od filmových melodií až po rockový žánr. Komentované prohlídky města Horšovský Týn, té se můžete zúčastnit od 14 hodin. Sraz je u informačního centra a projedete s průvodcem historickou částí města a zámeckým parkem. Součástí je i prohlídka interiéru Míčovny a kapucínského kláštera. Pokračují oslavy 850 let městy Sežinkovy u Nepomuku. V 9:30 dopoledne vychází procesí ke kostelu svatého Václava, kde následuje v 10 hodin mše svatá se svěcením sochy Žinkovské Madony. No a v 11 hodin pak začne přednáška profesora Jana Rojta, doprovázená vystoupením sopranistky Marie Jiráskové a varhaníka profesora Tomáše Hály.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři opravují výtluky na příjezdu k plzeňské fakultní nemocnici na Lochotině. Kvůli velkému počtu dětí připravují ve Zbůchu na severním Plzeňsku přístavbu základní školy. Dnes bude většinou skoro jasné.

0: No, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Oprava výtluků během víkendu omezí dopravu do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Stavební práce v Aleji Svobody si vyžádají úplnou uzavírku dvou jízdních pruhů ve směru k hlavnímu severnímu vjezdu do areálu. Uzavřený bude úsek od čerpací stanice k odbočce na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
1: Auta jedoucí k nemocnici budou přesměrována do protisměru. Tam bude dočasně, jen po dobu uzavírky, zaveden obousměrný režim. Vjezd do areálu nemocnice i na přilehlá parkoviště zůstane plně zabezpečen a bez omezení.
0: Ve Zbuchu na severním Plzeňsku mají naplněnou kapacitu základní školy a připravují proto její přístavbu. V chystaném projektu je několik nových tříd, nové parkoviště i tělocvična. Pokračuje nezávislá místostarostka Zbuchu Jana Zajptová.
2: Nás čeká přístavba základní školy, tělocvičny a sportoviště plus nějaký parkoviště. Už teďka tím, že máme hodně dětí, tak už nám ty třídy chybí. Teď je to ve fázi prováděcí dokumentace. V momentě, kdy budeme mít prováděcí dokumentaci, tak nás bude čekat získávání financí, protože bychom samozřejmě chtěli v příštím roce začít prostě už tyhle ty práce.
0: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z Motory.
3: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
0: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizbalah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Sport. V Ejpovicích na Rokycansku se o tomto víkendu koná pohár České republiky dorostenců v národní házené za účasti nejlepších tuzemských týmů. Domácí dorostenci tělovýchovné jednoty Sokol Ejpovice prošli turnajem úspěšně a vzhledem k bodovému náskoku mají prvenství zajištěné už od včerejšího odpoledne. Přestože je tak o celkovém vítězi turnaje rozhodnuto, konečné pořadí na zbývajících medailových pozicích určí dnešní tři zápasy. První utkání začne v 8 hodin. Počasí. Dnes ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 63. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň počítejte s uzavřeným pravým jízdním pruhem. Přejeme vám cesty bez nehod.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět minut po 7 hodině, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň a pokračujeme dál, už za malou chvíli tady bude kalendárium a to s Petrem Jungmanem, no a kdo má dneska svátek, pojďme, podíváme se na to, ten mají Alois a také Aloisie, tak všechno nejlepší.
4: Dobré ráno.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 21. června, svátek má Alois. A dneska skončilo jaro. Nebeský odloj se v 10 hodin a 24 minut přešteloval na léto. Slunce nám v tom okamžiku bylo nejblíž, dotklo se obratníku raka a začal magický čas letního slunovratu. Tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
4: Za svídání, ne, s Bohem.
2: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: za chvíli vás pozveme do plzeňského Totemu na tanečně divadelní představení Kořeny, které proběhne zítra, a to v podvečer. 7:45, tady je počasí.
1: Počasí.
0: A to s Janou Adamovskou, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Bylo, nebo je velice teplé ráno, že?
2: Tak ty teploty se teď pohybují mezi 16 až 20 stupni. Nejteplejší ráno bylo v spíš těch vyšších polohách, kde třeba na Přímě a na Špičáku teplota neklesla po 20 stupňů, takže tam byla tropická noc a jinak máme vyjasněno.
0: Část našeho regionu včera zažila silné bouřky. Jak to bude během toho dnešního dne? Budou taktéž?
2: Taky budou, řekla bych, že zdá se, že budou četnější než včera, ale ten vznik těch bouřek bude takový chaotický, takže nemůžeme úplně lokalizovat. Ráno a dopoledne bude ještě skoro jasné počasí, odpoledne a večer bude přechodně oblačnost přibývat a na řadě míst se objeví přehánky nebo bouřky. V platnosti je i výstraha na silné bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupy. A když ještě připojím teploty, tak zase nás čekají ty tropické teploty, pocit dusna. A ta kombinace vysokých teplot a vysoké vlhkosti bude odpoledne výrazně zatěžovat lidský organismus. Maxima dneska očekáváme do 34 stupňů, na horách bude do 30 a do toho nám bude foukat jenom slabý vítr, který by zesil v těch případných bouřkách.
0: Jana Adamovská, informace o počasí, díky za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7.23 Český rozhlas Plzeň. Tanečně divadelní představení Kořeny je projektem skupiny Ženy kmene, která se schází v prostoru Spirála v Plzni. Pojednává o cestách k našim kořenům, obsahuje prvky folkloru, scénický tanec, zpěv, mluvené slovo a zahrnuje i lidská tajemství. Určeno je pro všechny zájemce, a to bez rozdílu věku, také ženy i muže.
1: Určitě jo, tak já si myslím, že všichni máme kořeny a nás to zavolalo obrátit se k těm vlastním, jak rodovým, tak kulturním.
2: Vozila synáčka na svej pravé ruce.
3: No, setkala jsem se s názorem, že není důvod se ke kořenům vracet v době technických a technologických vymožeností a zároveň vysokého věku dožití, že naši předkové na tom nebyli tak dobře, že si ty jejich časy až moc malujeme na růžovo.
1: Možná na tom něco je, i když my jsme tady v té práci, v tom projektu si moc na růžovo nic nemalovali, my jsme se spíš obrátili k té kultuře naší a vlastně i k nějakým historiím nebo příběhům v té rodině. Já si myslím, že je dobrý ty příběhy vidět a pracovat s nimi, ať jsou dobré nebo špatné.
3: Které prostředky ženám kmene slouží k odhalení kořenů?
1: Třeba lidové písně, ale protože jsme ženy, tak nám hodně sloužilo to, že jsme si o tom dlouze povídali, co říkala ta babička, ten dědeček, ta teta, nebo co se naopak neříkalo v rodině, a z toho povstal ten příběh, na kterém tak trochu je postavené celé to představení.
2: Obrátili jsme se na naše předky s prosbou o příběh. A naši předkové nám poslali celou řadu příběhů o lásce, o zradě.
3: Návrat k vlastním kořenům může být radostný, ale může to být i celkem bolestná záležitost, zátěž na psychiku. Jak je to u vás?
1: My jsme šli opatrně, jo? My jsme začali krajem, z kterého pocházíme, hledali jsme písničky, které se k tomu kraji vážou, a básně a třeba nějaký folklorní vyjádření, obrazec. Ale potom přesto jsme začali pátrat v těch rodových liních. Bylo to osobní, někdy se plakalo, někdy jsme se smáli, ale myslím, že jsme to ustáli psychicky všechny dobře a posílilo nás to.
3: Ke kořenům nás nasměrovala Kateřina Štětková z plzeňského prostoru Spirála. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A 4 minuty před 7:30, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli v tom našem vysílání nás čeká další zpravodajský servis. No a poté třeba Marek Bobitová nebo Marek Lambor. I proto buďte s námi dál do 7:30, tak ještě Phil Collins, Another Day in Paradise.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň připravuje na Doubravce rozsáhlou revitalizaci Masarykovy ulice. V plánu je výměna inženýrských sítí, osvětlení, rozšíří se chodníky pro pěší, vznikne nová oddělená cyklostezka a taky přibude zeleň. Náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN uvedl, že v tomto roce se bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rokycanská a Těšínská, a to za úplné uzavírky. V Plzni Křimicích vzniknou nové městské byty. Plzeň tento týden zahájila stavbu bytového domu v ulici Průkopníků. Po dokončení v něm bude 11 bytů o dispozici 1 plus KK a 3 byty 2 plus KK. Součástí budou i parkovací místa. Hotovo by mělo být příští rok v říjnu, uvedla mluvčí magistrátu Barbora Hájková. Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho právě staví ze slámy u bývalého lomu Němčák, v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Starosta Rudolf Salvetr z ODS uvedl, že bludiště by mělo být hotové do prázdnin. V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Zahájení se zúčastní i mladí sportovci z Plzeňského kraje. Mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertlová uvedla, že ceremoniál bude věrnou kopií začátku olympijských her pro dospělé. Plzeňský kraj bude olympiádu dětí a mládeže hostit příští rok. Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji, ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. V zápase Tunisko-Japonsko ve druhém poločase vyhrává Japonsko 3-0. A dnešní počasí: ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Žinkovech na jižním Plzeňsku je uzavřena ulice U náměstí z důvodu konání oslav městy se. Provoz je veden po objízdné trase. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jiří Trnka. We'll be right back.

0: Za 5 minut 7:45, 13 mosazných kostek můžete nově najít před několika doby na náměstí Republiky v Tachově. Jsou to takzvané kameny zmizelých neboli Stolperstein, které poprvé město nechalo instalovat ve spolupráci s Muzeem Českého lesa a spolkem Tamus. Kameny v dlažbě mají jména a připomínají lidi, které se nacistický režim pokusil navždy vymazat z historie. V Plzeňském kraji je Tachov teprve šestým městem, které se k celosvětovému projektu připojilo.
1: Karl a Stefanie Greenhutovi provozovali tady v tom domě obchod s smíženým zbožím. Oba přišli do Tachova ze spáleného Poříčí. Měli dvě dcery, ta Valerie teda možná přežila, a Elíze nepřežila určitě, protože ta byla zavražena v Izbici.
2: Václav Red Chvátal, ano. Předseda spolku Tamus.
1: Kameny se pokládají těm, kteří je přežili.
2: Lidi, které si dnes připomínáme, máte představu, jak a kde skončili?
1: No, to se ví úplně přesně. U hodně z nich máme poznámku, že zemřeli v Terezíně v getu. Hodně jich bylo odvlečeno samozřejmě do vyhlazovacích táborů, hodně se tam zmiňuje Izbica, Treblinka taky, Osvětím samozřejmě. Tam potom, pokud nevíme přímo ten datum úmrtí, tak se počítá datum transportu.
2: A jak silná byla komunita Židů tady v Tachově?
1: Jak kdy? Kulminovalo to na konci 19. století a na tom seznamu, který je 1906, to bylo 305, jestli si dobře vzpomínám.
2: A po druhé světové válce?
1: Po druhé světové válce, myslím, že jenom dva přežili a vrátili se dočasně. No.
3: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí, protože v Muzeu Českého lesa v Tachově máme od roku 2006 instalovanou pamětní desku dohledaným obětem holokaustu a těch je tam bezmála 140. Ona to byla vlastně velmi pestrá směsice. Byl tady advokát, byl tady provozovatel nějakého malého obchodu nebo většího obchodu. Byli tady i židovští velcí továrníci.
2: Doplňuje Jana Hutníková z Muzea Českého lesa v Tachově.
3: A většina jsou to lidé, kteří v roce 1938 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufají, že se zachrání, a to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
4: Dnes jsme veřejnosti představili celkem 13 kamenů zmizelých u celkem 5 tachovských domů na náměstí Republiky. Je to vzpomínka na židovské obyvatele, kteří zde na náměstí v Tachově žili a stali se tady oběťmi holokaustu.
2: Doplňuje nezávislý tachovský místo starosta Jan Straka.
4: Samozřejmě, když se člověk do tohoto tématu zabere, podívá se, do jakých různých koncentračních táborů byli sousedi z jednoho náměstí odvezeni, tak si uvědomí, jak děsivá věc se stala. Opravdu to, co si všichni můžeme přát, je to, aby se to už nikdy neopakovalo. Nikdy jsme nedali podporu něčemu, co by vedlo k násilnostem.
2: Další kameny zmizelých by se tady v Tachově měly v budoucnu ještě pokládat. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Enrique Iglesias, Český rozhlas Plzeň, 1:15.
1: Počasí.
0: A nabízíme aktuální teploty v našem regionu. Pojďme, začneme na horách. Špičák teď aktuálně 23 stupně Celsia, 17 je ve Stříbře, 20 v Karlovicích a 18 stupňů je aktuální teplota v Nepomuku. Dneska teď ráno a dopoledne čekáme většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a také bouřky. Můžou být i silné, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Pované slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky teď po ránu mírně nepříznivé, ovšem během dne budou postupně dobré, aby jeho předpověď na stupni 3, tedy vysoká zátěž.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Já říkám dávno, že sport je užitečná věc a že by si lidi měli ze sportu brát příklad.
2: No co pak to nedělají? Vemte si jenom tu košíkovou. Co lidi se podle ní naučilo driblovat?
1: No, nebo co lidi si v nejneočekávanějších momentech dokáže vybírat odechový časy.
2: No, a nebo ta zónová obrana. To je i v životě zajímavá věc. Namíříte si to na jednoho jediného lajdáka, bác ho máte proti sobě celý kolektiv.
1: Ovšem, já vám řeknu, košíkový jsou prvky, které se ještě mimo ní nevžily. A měli by se vžít.
2: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním faulům.
1: No, nebo si představte, taky to mě napadlo teď, že by každej po pěti chybách automaticky odešel.
2: Milý kolego. No. Vy jste podle mě snílek.
1: To jo, ale jenom ve dne, víte, to je zajímavý. Ve dne s ním, v noci ne. V noci já nevím, co to je mít sen.
2: To je dobře, že nic nesníte v noci.
1: Celá rodina má sny, já myslím jako snění, že se vám něco zdá. Ano. Celá rodina má sny. Naše babička například, ta si bere dokonce do postele brejle, kdyby se jí zdály čísla do matesa, aby na ně viděla. Nebo moje žena má sny, ta mě třeba probudí ve tři ráno, sloumá se mnou. Představ si, mně se zdálo, že jsme letos jeli do Itálie. Já jí vždycky říkám, tak spí ještě, třeba se ti taky bude zdát, kde jsme na to vzali. Já jsem si koupil před lety snář, to byly vyhozený peníze. Mně nejane se něco zdá.
2: Vy holt spíte jako Dudek, no.
1: No, tak někdy jako Dudek, někdy jako Sokolovský, podle toho, který se vysílá seriál zrovna. Já vám řeknu, v tomto právě vězí, víte, já se koukám každý večer na televizi až do konce a já chodím spát takovej nějaký uklidněnej, víte, s vědomím, že všechno běží normálně a že všichni jsou na svých místech. Žena za pultem, muž na radnici a nejmladší z rodu Hamrů v jeslích.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: První městský obvod v Plzni snížil počet volebních okrsků. V Karlových Varech vzniká kolekce 20 křišťálových globů. Kampaň Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 34 stupňů. Pěknou neděli u zpráv přeje Petra Broučková. První plzeňský obvod má nově 46 volebních okrsků. To je o 10 méně než v minulosti. Pro většinu voličů by ale neměly nastat žádné zásadní změny. Můžou se změnit jen čísla jejich volebních obvodů. Jedním z důvodů pro úpravu byly velké rozdíly v počtu obyvatel v některých okrscích, vysvětluje mluvčí Lochotí.

0: Jinské radnice Miroslava Vejvodová.
1: My jsme třeba někde měli 350 voličů, ale jinde bylo třeba o 1000 voličů více. A to se samozřejmě promítalo i do rozdílné náročnosti práce těch volebních komisí. Volební okrsky se u nás řadu let neměnily, pouze se doplňovaly tam, kde vznikala nová zástavba, můžeme zmínit třeba Vinice nebo Silván.
0: Karlovarská sklárna Moser pokračuje ve výrobě kolekce hlavních cen pro letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje tvořené soškou dívky s křišťálovým globem nad hlavou si převezmou filmoví tvůrci a hosté prestižní přehlídky na začátku července. Na zakázce se podílí už po 15. mistr sklář Milan Mann, podle kterého výrobu usnadnilo zmenšení festivalových cen před 2 roky.
2: Nejhorší je, když je to sklo hrozně teplý, jako vždycky ty koule děláváme až díl, ne brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota a když je to sklo slunější, tak se to tvaruje líp. Teď je to dobrý, protože dřív jsme dělali ty koule větší, že jo, ty měly 11,5 cm, teď děláváme menší a ty mají 9 cm.
0: Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši, junák český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou 2 písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
3: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
0: Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za například notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. Sport. Cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. V časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek v časovce ztratil 11 sekund. O celkově je pomalejší o 4,5 minuty. Dnes se jede poslední etapa. Počasí. Dnes ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni Malesicích je Mlýnskou ulicí provoz řízen kyvadlově do konce června z důvodu prací na silnici. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bezmála 5 minut po 8 hodině, tady je Český rozhlas Plzeň. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tedy i proto buďte s námi dál. Od nás pro vás Olympik anebo kabát a pohoda.
6: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Justis Žinkovi slaví 850 let od založení. V rámci oslav připravili dvoudenní program. Včera začal zábavní částí, zahráli folklorní soubory a vystoupili také děti z místní školy. Dnes program pokračuje v kostele. Podrobnosti dodáme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Bezmála 2 minuty po 8:45, stále dobré ráno s Českým rozhlasem. Dnes ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky, také bouřky, místy můžou být silné a s kroupami. Nejvyšší teploty je 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž, to je na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň.

0: Olga Lounová a Kvíškám, tady je Český rozhlas Plzeň, za 10 minut už bude 8:30. Vystoupení lidových souborů Dechovky nebo dětí z místní mateřské školy a základní školy mohli včera vidět návštěvníci v rámci oslav 850 let od založení městyse Žinkovy na jižním Plzeňsku. Dnes program nabídne duchovní část, a to včetně mše.
1: My jsme přijeli až z Mariánských Lázní se podívat.
2: A co říkáte na ty lidové soubory? Líbí se vám to?
1: Jo, určitě, určitě. Tak já sama hraju na housle, takže to se mi líbí.
2: Takže jste na tu folklorní hudbu?
1: Ano, dechovou hudbu. To mám ráda.
3: Jana Tolarová.
2: Vy jste učitelka?
3: Učitelka tady na základní škole.
2: My jsme tady viděli vystoupení dětí.
3: Ano, vystoupení kroužku aerobiku při základní škole a mateřské škole Žinkovy.
2: Jak dlouho vám trvalo to nacvičit?
3: 3 měsíce. 3 měsíce tvrdé práce.
2: A jak výsledek dopadl?
3: Úžasný, skvělý byly holčičky.
2: Vy tady máte připravenou pro děti nějakou hru, co to je?
4: Je to stříkání žbrovky.
2: Říká jeden z členů hasičů z Březí, Matyáš. A tam ty plechovky na lavičce jsou k čemu? Ty asi musí schazovat.
4: Ano, to je cíl, který musí sestřelit tou žbrovkou.
2: To znamená, že mají proud vody.
4: Ano.
2: A proudem vody se musí trefit do plechovek.
4: Plechovek, ano.
2: Ty jsi to zkoušel? Jaké to bylo?
5: Dobrý.
2: Trefil jsi do těch plechovek?
5: Jo, bavilo mi to.
2: Jak se jmenuješ?
5: Zbindě.
2: Další návštěvnice je paní Milena. Jak se vám líbí tady slavnosti?
6: Výborný.
2: Odkud jste přijeli?
6: Z Nepomuka.
2: Tak to nemáte moc daleko.
6: Ne, vůbec.
2: Co se vám tady líbí nejvíc na tom vystoupení?
6: Jeli jsme se podívat na naši kolegyni, která tady bude tancovat.
2: Takže to byl nějaký folklor?
6: Ne, taková sranda.
2: Jaký bude nedělní program, říká nezávislý starosta Žinkov Josef Karhan.
7: V 9:30, ve 9:45 budeme připraveni na procesí, který projde okolo kostela na náměstí, a o 10:00 začneme mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Tomáš Holub Monsignor plzeňský, a při té mši bude posvěcena naše nová žinkovská Madonna.
2: Po mši bude následovat přednáška Jana Rojta o místních sochách. Ze Žinkov Julie Suchá, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Nepomucku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni se dnes slaví Mezinárodní den jógy, a to společným cvičením pro veřejnost v Proluce v Křižíkových sadech od 18 do 19 hodin 30 minut. Lektorka z plzeňského yoga studia Vlaďka Procházková uvedla, že zapojit se může každý bez ohledu na věk, zkušenosti nebo fyzickou kondici. Janovice nad Úhlavou problémy s nedostatkem plavčíků na koupališti už neřeší. Na sezonu jich potřebují 7, všechna místa letos obsadili místními. Město jim proplatilo potřebná školení a v případě, že by chtěli pracovat na jiném koupališti, museli by peníze vrátit, uvedl starosta Michal Linhardt ze Sdružení nezávislých kandidátů. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Centrum bude stát u fotbalového hřiště. Město vybralo zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, voleného za hnutí místní, měl areál původně stát 11 milionů korun. Vítězná firma ale nabídla cenu o zhruba 20% nižší. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, junák a písničkář Pavel Čadek. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0, Japonsko porazilo Tunisko 4-0. A dnešní počasí. Dopoledne bude skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné i s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Žinkovech na jižním Plzeňsku je uzavřena ulice U náměstí, konají se slavnosti, městy se provoz je veden po objízdné trase.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:32. Expresivní výraz šlohnout něco znáte, ale zamysleli jste se, z čeho tohle slovo vzniklo? Dnešní slovíčkaření nám to osvětlí.
3: Dobré ráno

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Šlohnout. Když člověk pátrá po vzniku tohoto slova, které znamená ukrást něco nebo rychle sebrat, asi ho napadne nejdřív němčina, kde se vyskytuje podobné sloveso schlagen, tedy být ve významu tlouci. Ale to je podobnost čistě náhodná. Šlohnout je totiž vyloženě záležitost češtiny. To expresivní sloveso je poměrně mladé, vzniklo až v 19. století ze základu šlech, tedy šlehat. Původní význam byl rychle něčím mrsknout, viz šlohni nebo mrskni to na židli. Pak nastal významový posun, který ten výraz dostal až ke krádeži, tedy rychle mrsknout rukou k sobě, něco rychle sebrat. Lze tedy usuzovat, že šlohnutí je rychlá krádež. Jiří Rejzek ve svém nejnovějším českém etymologickém slovníku ovšem nabízí ještě jedno vysvětlení, které se rovněž jeví jako pravděpodobné. Vidí tady souvislost s romským výrazem lohe, který znamená kradené zboží.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, za 2 minuty bude 8:45 do 9. hodiny. Nabídneme třeba ještě tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, teď patří i Janě Adamovské.
2: Hezké ráno.
0: Jaké je to ráno?
2: Tak teploty nám rychle stoupají, takže teď se pohybují od 23 do 25 stupňů a je vyjasněné, slunečné.
0: Včera bylo velice horko, jak to bude dneska?
2: Tak dneska to bude podobné, nebo dá se říct totožné, ty maximum očekáváme do 34 stupňů, na horách do 30. Ještě do toho bude převládat pocit dusna, takže ta zátěž na ten organismus bude poměrně velká a foukat nám bude jenom slabý proměnlivý vítr, který by zesílil jenom v případných bouřkách. A co se týče počasí, tak teď ještě očekáváme skoro jasno, odpoledne a večer bude ta oblačnost přibývat a na řadě míst se objeví přehánky nebo bouřky. Těch bouřek by mělo být více než včera, ale budou vznikat poměrně chaoticky a v platnosti je i výstraha na silné bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru a kroupy.
0: Myslím si, že nejsem jediný, koho zajímá otázka, zdali trend počasí, který je aktuálně nastolený, bude pokračovat i na začátku toho nového pracovního týdne.
2: Tak ty teploty budou pořád přesahovat 30, zítra očekáváme do 32 stupňů. I ty přehánky a bouřky budou pokračovat, ale předpokládáme, že zítra jich bude méně než dnes, takže zase kolem poledne bude přibývat kupovitá oblačnost a pak se lokálně objeví ty přehánky nebo bouřky. Do toho jenom bude foukat slabý proměnlivý vítr, který by zase zesiloval jenom v těch bouřkách. A ještě uvidíme, výstraha na zítřek se vydá pravděpodobně až v pondělních dopoledních hodinách, ale výjimečně se ještě i zítra mohou objevit úhrny srážek okolo 30 mm.
0: Meteorolog Jana Adamovská, děkujeme za informace o počasí a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezkou neděli.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty po 9:15.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
0: Dobré ráno, sbor dobrovolných hasičů Tlumačov pořádá 17. Tlumačovský dechovkový festival. Začíná od 13 hodin a to v amfiteátru a vystoupí kapely Vysočanka, Veselá muzika Schocka a Vlčový Janka. Akci moderuje Karel Hegner a akce se koná za každého počasí. Důležitá informace. Plzeňský festival Pocem na divadlo dnes patří dětem. Divadle Alfa od 10. hodiny začíná ve velkém sále představení na motivy Jana Wericha Fimfárum. Od 11:30 pak představení pro děti od 10. měsíce do 3 let a jejich rodiče s názvem Já, ty a to pro batolata. V Polovicích pokračují městské slavnosti. Na 13. hodinu je naplánovaný příjezd parní lokomotivy a ve 14 hodin vystoupí na Masarykově náměstí kapela Babouci. V Habermanově parku v Plzni na Doubravce se dneska představí dva orchestry. Od 14:30 odpoledne zahraje Lobis Band a od 16. hodiny Junior Orchestr. Na repertoáru je muzika od filmových melodií až po rockový žánr. Komentované prohlídky města Horšovský Týn se můžete zúčastnit od 14. hodiny. Sraz je u informačního centra, kde se a následně se projdete s průvodcem historickou částí města a zámeckým parkem. Součástí je i prohlídka interiéru Míčovny a kapucínského kláštera. Pokračují oslavy 850 let městyse Žinkovi u Nepomuku. V 9:30 vychází procesí ke kostelu svatého Václava, kde následuje od 10. hodiny mše svatá se svěcením sochy žinkovské Madony. V 11 hodin pak začne přednáška profesora Jana Rojta, doprovázená vystoupením sopranistky Marie Jiráskové a varhaníka profesora Tomáše Hály. V kafe Krištof Harant u Bezdružic hraje od 14. hodiny kapela západočeských muzikantů Dry Band. Vstupné, to je dobrovolné.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů. Lidé si dnes můžou zacvičit jógu v Křižíkových sadech v Plzni. Klatovské technické služby v těchto dnech vysílají do terénu na zalévání všechny tři stroje. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami. Teploty do 34 stupňů. Hezké nedělní dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes. A to po celém Česku, kromě Slezska. V Plzni se dnes slaví Mezinárodní den jógy, a to společným cvičením pro veřejnost v Proluce v Křižíkových sadech. Zapojit se může každý bez ohledu na věk, zkušenosti nebo fyzickou kondici. Pokračuje lektorka z plzeňského yoga studia Vlaďka Procházková.
2: Na místě budeme cvičit podle takzvaného Common Yoga Protocol, což volně přeloženo je vlastně jakoby standardní sestava jógy, která je sestavena z mezinárodně uznávaných cviků, dechových technik a i meditace. A je sestavena

0: stavena vlastně několika odborníky tak, aby byla vlastně bezpečná, vyvážená, fakt jednoduchá a přínosná úplně pro každého.
1: Zájemci si sebou musí přinést podložku. Akce potrvá od 18 do 19 hodin a 30 minut. Všechny zalévací stroje a cisterny mají v těchto dnech v terénu klatovské technické služby. Podle ředitele služeb Libora Hoška se věnují hlavně zeleni. V případě potřeby ale počítají i se skrápěním chodníků a silnic.
2: Předpokládáme, že cisternou budeme projíždět město a slažíme ty nejvíc inkriminované místa, ale samozřejmě jsme zaměřen hlavně na výsadby zeleně, výsadby trávníků, na květinové výsadby, které v tomto počasí trpí neskutečným způsobem. A všechny tři prostředky, které máme na zalévání, jsou v plném provozu v podstatě celý den.
1: Většinu vody odebírají technické služby se souhlasem Povodí Vltavy z Drnového potoka. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Sport. Tenistka Linda Nosková se hraje v finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové. Počasí. Dnes bude dopoledne většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D6 je na 63. kilometru u Rokycan ve směru na Plzeň uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhají práce údržby silnic, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Děkuju, hezký den vám všem. Přátelé, začalo nám léto. Doufám, že se všichni těšíte na svoje dovolené. Máte vybráno. Jo? Jedete někam každej? Ne, vy zůstáváte doma, podle reakcí. Protože, víte co, je to takový na vážkách strašně s tím počasím, jo? Protože to si každý týden přečtete úplně jiný zprávy a nevíte, jako jestli se máte ráno oblíct jako do deště, nebo co přijde, oni taky pomalu neví. Já mám kamaráda, který to vyřešil po svým, protože už říká, já už jim nevěřím opravdu ani slovo. On říká, já bych chtěl být meteorolog, kecat blbosti za peníze, prostě. On říkal, já jsem to vyřešil jinak. Našel někde na internetu, že se dá pořídit vlastní meteorologická stanice a podle toho se řídit. Ale přátelé, to není jako, že byste si museli učit nějaký čísla, já nevím, nějaký výpočty. Ne, on mi dal ten návod, je to obyčejný provaz. Koupíte si prostě provaz, opravdu, ten zavěsíte třeba na barák a u toho je návod. On mi to dal, poslouchejte, je-li provaz teplý, je slunečno. Je-li provaz mokrý, prší. Je-li provaz bílý, sněží. Je-li provaz stuhlý, je mráz. Je-li provaz kolmo, je vichřice. Kýveli se provaz, je větrno. Není-li provaz vidět, je mlha. Mizí-li vám provaz před očima, přestaňte pít. A není-li zde žádný provaz, tak jste v Čechách. Myslím, že víte, jak se teďka zařídit na to léto a jak s tím naložit. Přátelé, dnešní díl pořadu Aby řeč nestála bude o práci s hlasem. Dneska jsem si opravdu pozval dva specialisty, každý trošku z jiného oboru nebo každý trošku z jiné stránky. Se podíváme na ty hlasivky, ale oba dva odborníci. Dámy a pánové, tím prvním je imitátor Petr Jablonský. Ahoj, Petře.
5: Dobrý den. Ahoj, Jirko.
4: Vítej.
5: Tak, děkuji.
4: No a druhým je vynikající začínající zpěvák Max Behenský. Ahoj. Klidně můžeš pozdravit nahlas.
6: Dobrý den.
4: Maxi, představ se tak trošku, kdyby nevěděl někdo, tak ty jsi z Rokycan, říkám to správně.
6: Ano.
4: Přímo z Rokycan.
6: Nejsem z Rokycan, jsem z města blízko Rokycan, jsem z Hrádku u Rokycan, což je blízko.
4: No z města, no tak.
6: Je to město.
4: Je to město, mm-hmm. Hrádek u Rokycan město. Mm-hmm. Ježíš, teď dostanu facku tady od všech z Hrádku. Dobře, z Hrádku u Rokycan, ale ty jsi na sebe upozornil, pokud nevíte, nebo posluchači teď neví, kdo je Max Behenský, tak ty jsi na sebe upozornil, není to tak dávno, účastí v německý televizní soutěži pěvecký Kids Voice, že jo?
6: The Voice Kids.
4: Je to taková obdoba Superstar, říkám to správně.
6: Je to něco podobného, je to taková ta soutěž, kde se po roce otáčejí na židlích, když tě chtějí do svýho týmu, tak se otáčí na židlích.
4: Já myslím, jako když tě nechtějí, tak...
6: Když tě nechtějí, tak zůstanou otočení, ale když tě chtějí, tak se otočí a když se otočí víc jak jeden, tak si můžeš vybrat a vlastně pak má každý po roce své děti ve svém týmu a podle nich pak vybírá další a další do dalších kolů.
4: Jak se dostane osmák z Hrádku u Rokycan do německé soutěže a ausgerechnet do finále?
6: Já jsem tu soutěž ukazovala mamce už před rokem. Ona, mamka psala do té soutěže, jestli nevadí, že neumím německy, že umím anglicky a oni nám napsali, že by bylo lepší, kdybych uměl německy. Jenomže ten ročník tam byl ve finále už kluk, který uměl anglicky, takže další ročník jsem se tam přihlásil i já. A poslali jsme přihlášku, byly nějaký předkola. Přes ty předkola jsem se dostal do prvního kola, což bylo to blind audition, kde se nám otáčeli vlastně na těch židlích. A jestli postoupíš a jsi v nějakým týmu nějakého porodce, já jsem byl v týmu porodkyně a zpěvačky Leony, což je známá německá zpěvačka. Tak další kolo...
4: To není Leona Machálková, Petře, prosím tě, Maxi.
5: Já pochopu. To vím. Jo, dobře, Leona Machálková, to si... Veď, Maxi, kdo to je Leona Machálková? Taká stará paní.
4: Znáš Leonu Machálkovou?
6: Znám.
4: Jo, dobře.
6: Tak bylo další kolo, kdy vlastně ta naše porodkyně sestavila tři skupiny po čtyřech. S těma dětma.
4: Ano.
6: A vždycky ty děti ve skupinách bojovaly se stejnou písničkou, zpívali jsme dohromady a vždycky z té skupiny vybrala jednoho člověka, který jde do finále. Takže z těch tří skupin vlastně postupily tři děti, kteří pak bojovali ve finále.
4: Ale mě zajímá totiž to, proč jsi se nepřihlásil do nějaký jako český soutěže? Že rovnou jako si řekl, tak já rovnou budu světovej tady, co nějaký český soutěže jsou mi ukradený, rovnou do Evropy, nebo...
6: Já jsem byl v mnoha českých soutěžích právě, který jsem si vyzkoušel a v kterých jsem byl. A chtěl jsem zkusit zase něco novýho, něco víc mezinárodního a chtěl jsem se víc jako i ukázat možná tady v Česku, tím, že půjdu do takovýhle soutěže, takže proto jsem se tam přihlásil.
4: No to se ti povedlo teda, se na sebe upozornit jako.
6: Díky bohu, jo, byl to i můj účel a vlastně jsem chtěl zároveň ukázat můj hlas jako jiným lidem, tomu Německu právě, protože ten pořad se vysílá hlavně v Německu a ne v Česku. Takže jsem chtěl ukázat můj hlas i lidem v Německu.
4: To je to, co vás dva spojuje. Práce s hlasem. Pánové, teď mi opravdu ale řekněte popravdě. Vzpomenete si na nějaký takový ten moment prvotní, kdy jste si oba dva řekli, mám nějaký nadání, mám nějaký schopnosti, něco mám v tom krku jinýho, než mají ty ostatní. Vzpomenete si na nějaký takovýhle moment, Petře?
5: Já si na to vzpomenu hned, protože já, když jsem byl kluk na základní škole, no, dá se říct, byl jsem takový zamlklý, uzavřený, spíš takový otloukánek. Jo? Já jsem vždycky seděl v té poslední lavici a byl jsem takovej jinej, pořád jsem tak jako si snil někde a tak. A vlastně v okamžiku, kdy jsem začal provozovat ve třídě tyhle ty blbosti, to vzniklo tak, že jsem prostě od táty tenkrát dostal nějaký kazety a desky, prostě nahrávky s těmi scénkami, jakože Kaiser Labus a Sobota Šimek a Holzmann Budín a tak dále. A to ty spolužáky hrozně bavilo a vlastně v tu chvíli jsem začal být jako takový jako chráněnec té třídy a to je takový ten jako svým způsobem frajer, jo. Takže a říkali, tyhle to je jak originál, to tím by ses mohl živit, jo. A vlastně tak to nějak začalo, no.
4: No dobře, a bylo to třeba...
5: To bylo v 10 letech zhruba, no možná 11, ano.
4: No právě, a tak to muselo být ještě před, já nevím, nějakou mutací, ne? Jako to si...
5: Ano, no v podstatě ano, ano.
4: A že ti to tam zůstalo potom v tom...
5: Jo, já jsem to trénoval, samozřejmě to potřeba trénovat. Mně se ani příliš ten hlas jako by nezměnil. Přímo okamžitě tou mutací.
4: Nechceš mi říct, že takhle basovej jsi byl jako ještě v sedmi letech?
5: Ne. To naopak, jako ten hlas mi jde čím dál tím víc do toho basbaritonu, to je logický.
4: Prostě čím, ne, jablonský v porodnici, tak maminko, máte tady Petříčka. Ahoj, mami.
7: Ahoj, mami. Nejsem Petříček, jsem Milošek.
5: Ne. Ale samozřejmě, jako, že ten hlas byl celkově, byl položený výš, ale v podstatě v tom je to imitátorství, že vlastně ideální pro imitátora je bariton, který moduluješ. A ta schopnost té modulace toho hlasu je právě to, čemu se říká ta imitace. Takže já jsem jenom přizpůsobil vlastně potom ten hlas tomu věku a tomu vývoji toho hlasu.
4: Jak to bylo u tebe, Maxi?
6: Já si pamatuju, že mi bylo 11, skoro 12 a byl jsem...
4: Tak to bylo včera, ne?
6: Ne, mě 15 už.
4: Dobře.
6: A byl jsem na mý první pěvický soutěži ve finále, jmenovala se Top Voice a do té doby jsem to nějak bral jako koníček svůj a říkal jsem si, že jako se tomu nechci nějak věnovat jako fakt hodně.
4: A tomu zpěvu je.
6: Tomu zpěvu, ano, tomu zpěvu. A pamatuju si, že když jsem zaspíval a slyšel jsem ten potles toho publika, to bylo poprvé, co jsem vůbec jako povím solo, slyšel potles publika, tak jsem si řekl, tak to chci dělat. Fakt, že mě to
4: zaujalo.
6: Takže
4: ten potlesk byl ten motor.
6: Ano, dá se říct.
4: Prosím, zatleskejte Maxovi. Je to dostatečný motor? Když tak oni přidají, jestli jako to... Neskuste to víc ještě, ať ho jako... Jo,
6: děkuji.
4: Je to dobrý takhle. No ale začal jsi zpívat dřív, než v těch 11.
6: Já jsem se jako malej zpíval tak pro radost. Pak jsem začal chodit do sboru a na solový zpěv. Na solový zpěv chodím do teďka. A právě v těch 11 letech jsem začal chodit na ty soutěže a to byla má první soutěž, kterou jsem i vyhrál. A pak jsem začal chodit na další a další soutěže a začal se mi to čím dál tím víc líbit a uvědomil jsem si po každý soutěži, že to chci a víc dělat v budoucnu.
4: Tak já myslím, že není lepší příležitost než teď právě ukázat svoje umění. Maxi, je to tvoje, stačí, když si prohodíš mikrofony a ta první písnička, protože jich bude víc během téhle hodinky, to můžeme prozradit, tak bude z muzikálu Baron Prášil a má název?
6: Patricie.

0: Děkuju moc krát.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Jak by takhle to třeba zhodnotit? Tak můžeš to zhodnotit, to, co jsi teďka slyšel, Maxe? Zkus zhodnotit nějakým odborníkem na zpěv. Karel Gott by se k tomu mohl nějak vyjádřit.
3: No, mně se líbilo, jak si to zaspíval, jak ten každý ten tón byl položený správně. Jo, že on, že si neimprovizoval, prostě si tam dal opravdu každý ten tón. Takže řekl bych poctivá práce a myslím třeba i pro nějakou tu praxi by se hodila třeba i nějaká z mých skladeb, taky mám náročné, že bys mohl třeba udělat takzvanou cover verzi, jak říkáte vy mladí. Jo, a možná budeš také moci říkat třeba za 50 let, již 40 let zajímám mladé. No, třeba docela náročná můj první hit ze Semaforu, to se hodí, teď bude léto, oči má sněhem zaváté, že? To, ne, ty neznáš, že ne? Znáš to, to je těžký, že jo?

0: O vím. No, takhle. No, no. Můžeš pokračovat. Vidím, že už se šeří. Ale necháme toho. Ale gratuluji, bylo to pěkné.
1: Ale mistře, ale taky jeden ročník v jedné té porotě těch talentových soutěží třeba seděl taky režisér Zdeněk Troška. Tak ten by určitě taky se mohl vyjádřit k Maxovi.
0: No tak, vážení přátelé, samozřejmě. Je to krásné, říte, nejsi přímo z jižních Čech, ale z západních Čech. I západní Čechy, přátelé, mají talenty. Nejenom u nás na jihu. Takže samozřejmě já blahopřeji, doufám, že budeš nadále zpívat. Já už teda asi nebudu točit filmy, takže já už nedám roli ani žádného zpěváka, ani už asi nevyužiju nějaký tvoje služby, ale každopádně fandím i tobě, fandím Západu, ať se to podaří, nejenom v Hrádku. Já jsem rád, že on chtěl do Německa, protože v Hrádku u Rokytan už jeho hlas znali, tak proto chtěl do Německa rovnou. A to je super. A já jsem taky člověk, který vlastně vždycky fandil a vždycky se inspiroval v tom zahraničí a takhle to. A prostě já myslím, co bych tomu dodal, no. Prostě je to klučina. Já kdybych ještě točil pohádky, já bych mu dal nějakého prince, podívej se na ten kukuč. Neboj se, no. A už stejně nic netočím, takže gratuluju, no.
1: Tak si, to je plejáda. Ty jsi měl tam v porotě, tam seděl Alvaro Soler? Mm-hmm. No, tam byl, jasně. No, ty se tak jako směješ, jak... No ne, nebude dělat Alvaro Solera. Nebo umíš?
2: Asi ne, člověče, já teď jako na mě přemýšlím, já ho samozřejmě znám, ale teď jako jeho hlas, abych si uvědomil, to úplně ne, ale no. To se stejně nejde, jako takhle z fleku, no.
1: Ne, jasně, ale jako, no. že teď si tady měl plejádu takovýhle, jako...
0: No, to Honzík Nedvěd by ještě mu třeba, to se z toho folku, znáš moje písničky, co znáš? Stánky třeba, ty třeba nejsou tak těžký, ale zase všichni je mají rádi, všichni trampíci, co tady sedí. Taková krásná atmosféra je tady. Ty jsi teda slíbil, že to vyvětráš potom, víš? A prostě ta atmosféra je důležitá, rozumíš? A prostě to je přece nejvíce, když zapiješ prostě... Umíš na kytaru? Nauč se na kytaru. No, to víš, že u stánku nalévnou krásu. Postávaj, smějou se času s cigaretou. A s holkou, co nemá kam jít. Uvidíš to?
1: Tolik osobností už tě ohodnotilo, Maxi, ale mě by zajímalo, pojďme se vrátit ještě na chvilku do toho Německa. Teď jsi zpíval tady, rozumíš, tady máme, já nevím, 8 reflektorů, jo? Tady za náma něco fialového svítí, ale tam to blikalo všechno, celý to studio obrovský, že jo, ten ateliér a tak dál, mlha, kapela a tak dál. Když jsi se dostal do takového prostředí, jak to na tebe působilo? Padla tam na tebe tréma, nebo jste měli možnost si to tam jako vyzkoušet a celý projít, než začaly ty přímý přenosy, nebo jak to probíhá? Prozrad něco z toho zákulisí.
3: Tak měli jsme vždycky generálku. Na první kolo jsme měli jednu generálku a pak třeba na druhé kolo jsme měli asi dvě a na poslední kolo, na to finále, jsme měli celý týden generálky na tom jevišti, takže na to finální kolo jsme se vážně hodně připravovali, protože to byla ta největší jako show, kde jsme měli i ohně a rekvizity s tím, že v prvním kole jsme zpívali na tom jevišti bez těch ohňů a bez těch rekvizit. Ale bylo to úžasné, já jsem si to strašně užil, bylo to vždycky můj sen na takovýhle stage zpívat i před takovýhlema osobnostma v porotě, takže to bylo vážně úžasné, strašně jsem si to užil a byl to zážitek vážně na celý život.
2: To je šťastný člověk normálně, že no. On vůbec, jako já se ho teď ptal za kulisí, máš trému? Ne, vůbec. Pohoda, jako... Protože já jsem vždycky byl strašný trémista, jako já jsem začínal, jo, v divadle ve Slaném, to vůbec, jako rozumíš, proti jako Alvaru Solerovi a prostě jako kde soutěži, jo, prostě divadlo ve Slaném a prostě já jsem tam měl jako ten první stand-up, že jo, kamery všude, že jo, tykom ten Pepa Dvořák mě uváděl do ten pořad Šance, že jo, já jsem měl přijít, podat mu ruku, jako rozhovor kratinkej a tykom prostě ten svůj monolog, to byl takový jako vlastně stand-up, jo. Já byl tak nervózní, že to se moc nehodí do rozhlasu, ale prostě takhle jsem měl ruku semknutou u těla a dělal jsem jako herecky, že nic a dobrý večer, takhle jsem jí držel u těla, jako tu ruku, jo. Takhle jsem křečovitě mu podal tu ruku tomu, jo, a teď jsem jako se snažil předstírat, že teda vůbec nemám trému, a jo, to bude ta návštěva těch známých osobností. No, bylo to hrozný teda. Opravdu jako tréma strašná, pak to teda za mě až spadlo až úplně na konci.
3: Já mám taky někdy samozřejmě trému a ze začátku jsem jí měl hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který vystupuje, se s ním musí naučit žít, že vážně tréma je, že tréma je část každého života. A musí se s ní člověk, který vystupuje, vážně naučit žít a je to prostě součástí života, no, takže tréma nás neopustí.
2: Je to naprostá pravda, naopak ta tréma, když je to taková ta tréma, která v člověku vzbuzuje nějakou odpovědnost a tak je to jenom v pořádku, jo? Že vlastně člověk je soustředěný plně na ten výkon a tak dále, nesmí to být ta tréma, která ochromuje, to je pak problém.
1: Maxi, a mohl by si prozradit, já nevím, opravdu něco trošku z toho showbiznisu německého, nebo nějaký drb, co se tam stalo během toho, já nevím, stal se nějaký trapas, já nevím, někam zahučil někdo do nějaký jámy, jako Kraus tenkrát, jako jo, nebo prostě, já nevím, někdo třeba, nebo někdo, někomu vypadly ty hlasivky a teď prostě jste si říkali, jo, tak dobře ti tak, teď nemáš hlas a já to vyhraju, nebo prostě, jo, nebo ten soler byl jako normální, potykali jste si třeba, nebo jako, nebo se vás vůbec, jo, že se tvářili v televizi, že jste kamarádi a pak zmizeli do šaty, už jste nikdy neviděli. Nějaký takový drb, prozrať. Hele, mě to nezajímá, ale lidi se budou ptát, rozumím.
3: Já můžu říct, že my jsme se všichni strašně podporovali, že my jsme vůbec mezi sebou jako, neměli jsme mezi sebou tu rivalitu. Mezi soutěžícíma, vážně jsme se všechno přáli.
1: Taková nuda v podstatě německá.
3: Naopak, bylo to skvělý. Naopak bylo skvělý to, že jsme se všechno přáli, že jsme na sebe nebyli oškliví a že když to někomu ujelo, takže naopak jsme se pozbuzovali, říkali jsme se nevadí, tak to prostě vyjde zase příště třeba. A co se týče...
1: No, tak takhle, vzhledem k tomu, že to je vyřazovací soutěž, tak to moc příště nevyjde, ne? Je to tak?
3: Naopak nám jich bylo líto, těch, co se vyřadili, že jako... Určitě jsme se nesmáli tomu, že se vyřadili. Já třeba s holkama, s kterýma jsem byl ve skupině, taky mi jich bylo líto, protože byly strašně smutné, tak mi jich bylo líto samozřejmě. Vůbec jsem, jako, měl jsem sobě tu strašnou radost, ale zároveň mi bylo líto, že se ty holky nedostaly. Pamatuju si, že jsem se rozbrečel štěstím, že jsem se dostal do finále, zároveň jsem se rozbrečel smutkem tím, že ty holky jsou vážně smutné a že se na mě koukají tak jako, že jo... Strašně ti to přeju, ale zároveň je, tak odcházím, tak příště už nic. A co se týče těch porodců, tam šlo o to, v jakém si týmu. Já jsem byl v tom týmu tý Leony, tak třeba na finále mém týdnu a na tom druhém kole jsme se viděli každý den na přípravách, na generálkách, protože tam ty porodci seděli a kontrolovali nás, říkali nám nějaký rady. Ale s ostatníma porodcema jsme se neviděli, protože ostatní porodci měli zase svůj čas se svýma dětma a ne s náma. Když byl finálový přípravný týden, tak tam chodili i ostatní porodci do šatny a takhle. Takže někdy jsme se s nima viděli, ale málo kdy a hlavně jsme se právě viděli s těma našima koučema.
1: Ty jsi se tak nadech, Petře, víš, tak já myslím, že to chceš nějak
2: komentovat. Ne, já poslouchám a jak si přemýšlím. Jak to takhle chodí, to jsem já nezažil.
1: No právě, to je úplně jiný příběh, protože ty jsi byl vždycky sám.
2: Ano.
1: Na všechno sám.
2: No dá se říct, že jo, já jsem si vždycky chtěl najít jakého parťáka nebo parťačku, ale ono to je v podstatě pro umělce je tohleto jako zázrak, jo, když se to stane a bohužel nějak jako to nikdy nevyšlo, takže jsem si na to zvykl, no. Prostě...
1: No a ta zpětná vazba, protože tady Max tam měl porodce, který po každém výkonu něco říkali, hodnotili. Ale co ty a zpětná vazba? Protože tebe zase můžou hodnotit ty originály, že jo? Ty to imituješ, ano. A teď se ti to vrátí jako bumerang, nebo nevrátí, já nevím. Zkus zašmátrat v paměti, jestli máš nějaký příklady toho, kde se ti to nějakým způsobem vrátilo od těch, který napodobuješ.
2: No tak samozřejmě to je jako vždycky, to je vždycky nejvíc. Já si pamatuju úplně na začátku vlastně, když vlastně režisér František Polák, který mě jakoby objevil pro pořad Šance a potom pro další pořady, jsme spolu dělali různý Silvestry a podobně. A právě jsme natočili tu první Šanci a on říkal, že se to líbilo, a tě vezmu i do Silvestra. A tam byl jeden vlastně, nebo respektive taková reminiscence na ty menšíkovské Silvestry, kde prostě všichni seděli, ti umělci prostě okolo, jmenovalo se to Paráda z Kavčí hor, byl to rok 99-2000 a já tam měl tenkrát prostě s Václavem Faltusem, jsme tam měli společný výstup a byli tam všichni, takže já si pamatuju, že přišel třeba ten Luděk Sobota,
4: no, dobře jste mě dělal, jo, dobrý to bylo, že jste si na mě vzpomněl, to jste, jo, to...
2: No, a tak já říkám, že tak originál je nejlepší, tak...
4: No, ale dělejte mě klidně, jo.
2: přišel Bolek Polívka, dobrý pane, dobrý, tak mě poplácal, dobrý pane. Tak to si vážíš samozřejmě, že jo. V podstatě si nepamatuju, že by si někdo stěžoval. Dokonce i ten Honza Nedvěd tam tenkrát seděl, jo. Protože já jsem se s ním potkal v té šanci, kterou jsme točili 14 dní předtím. A říkal, a mě bys určitě neudělal. No, tak... Tak jsem to říkal tomu Frantovi Polákovi, on říkal, to je výborný, tak se ho naučíš, jako já tam kameru, aby to bylo vidět jeho reakce na to. Takže jako opravdu je to i zaznamenaný, opravdu jako vybuchnul jako ve smích docela upřímně. Takže bylo to hrozně fajn. Takže vždycky tady ta zpětná vazba je dobrá samozřejmě. A když se to líbí kolegům, tak to jako potvrdí určitě i ty, když se v tom pohybuješ, tak když se to líbí i kolegům, tak je to dobrý. Jo, ať už je to cokoliv, protože ti lidi, i ty štáby v těch televizích prostě stojí za tou kamerou nebo v těch režích a podobně a je to taková ta rutina. Ale když víš, že oni se usmívají nebo takhle, jo, tak to říkáš, to je dobrý. Jo. Nebo je tam někdo v tom štábu, který kdo jako zakrývá si pusu a prostě snaží se zadržet smích, tak říkáš, to je dobrý a to většinou jako zabere. Samozřejmě to, jak se říká, když je legrace mezi těma záběrama a tohle, tak to asi je pravda, že taková sranda pak není pro toho diváka nebo posluchače. Ale když se jako ti lidi na tom place snaží nesmát přímo v tom okamžiku, kdy to provozujete, tak je to výborný, no, většinou.
1: No a opačně, tak dobře, teď si dal příklad toho, jak tě kolegové, dneska už kolegové, ze showbiznesu chválili. Je někdo, kdo ale to opravdu nedal?
2: Z kolegů nikdo. To si myslím, že opravdu, jako my jsme asi trošku jiná grupa, než třeba ti politici.
1: Tam to co samozřejmě... ta Halina?
2: Ty narážíš na Halinu. No tak Halina, to je výjimka, no. To je jako Halina je prostě výjimka. Já samozřejmě to neříkám poprvé a ona se tím taky netají, že ze mě, budu citovat doslova, není zrovna odvázaná. Ale zkrátka, já to jako chápu.
1: Protože... Počkej, a řekla ti něco konkrétně, jako, že sedla si naproti tobě z očí do očí a řekla ti...
2: Ne. V podstatě, ona, když jsme se potkali, tak jako opravdu tak jako zírala pořád a vlastně pak se jako tak nesměle zeptala, jako jo, že
4: mě prý jako děláte, jo.
2: A říkám, jo, no.
4: Aha. Jo.
2: A nic nebylo, jo, a pak zase za chvíli zase...
4: Já jsem vás teda jako viděla, že jsem vás jako slyšela, jak mě jako děláte. A to jako vůbec nejsem já, že jo.
2: A potom, když viděla, že ty lidi jako reagují na to, no, tak říkala,
4: a hlavně to jako dělejte, jsem tak dobrá, no, tak jako to...
2: Jo, a pak jsme se potkali před všechno párty silvestrovskou s Karlem Šípem, respektive v tom pořadu jsme se měli potkat a já jsem vstoupil do maskerny, tam už seděla Halina, sotva jsem vešel do těch dveří té maskerny, tak Halina vyskočila. Jo, říkala,
4: ježišmarja, mě se budete dělat, jo. Já bych nevěděla, co mám jako říct, jo.
2: Tak jsem říkal, no tak se domluvte s panem Šípem a jako nemusíme, že jo, tak když jste tady originál, tak to, no nedomluvila se, takže tak už tam potom jenom seděla a dělala. Pro posluchače dělala divné grimasy.
5: Český rozhlas Plzeň.
1: Maxi, aby si se dostal zase ke slovu, respektive ke zpěvu, tak pojďme na druhou písničku. Ta by byla, pokud se nepletu a dobře si to pamatuju, z muzikálu Bonnie a Clyde. Je to tak? Má nějaký název?
3: Jmenuje se That's What You Call a Dream a teď ten důvod, proč dneska budu zpívat hlavně ty muzikálové písničky, je i to, že můj další koníček a věc, který by se taky chtěl věnovat, jsou muzikály.
1: Jasně, takže první vlastně byl Baron Prášil a teď muzikál Bonnie a Clyde. Max Behenský.

0: Kumuts.
1: Posloucháte pořad, aby řeč nestála. Naším hostem a právě teď dospíl Max Behenský, ale je taky Petr Jablonský, imitátor. Maxi, jak pečuješ o hlasivky?
0: Já se každý den rozespívám, to si myslím, že je důležitá součást rutiny před vystoupením. Rozespívání tě rozehřeje ty hlasivky a myslím si, že pak je lehčí zpívat i po tom rozespívání. Myslím si, že bez rozespívání to vážně nejde. Poté nějaké tabletky, když třeba nemáš hlas, když se ti ztratil hlas, tak nějaké tabletky, islandský lišejník.
1: Petře, co u tebe? Protože no, když imitátor přijde o hlas, stalo se ti to? Že prostě
2: prosím tě, konečná... stalo se mi to jednou, ano. Jedinkrát, a to jako není to tak dávno, že mi vlezl bacil, já jsem na Silvestra chytil prostě jako chřipku, vošklivou chřipku, vlezlo mi to potom jako na hlasivky. A další, takže jsem prostě to, vlastně až 3 týdny jako byl v neprovozu. Ale bylo to poprvé, bylo to mimochodem jako minulý rok, je to vlastně, je to tady respektive rok a půl, co se mi to stalo. Jinak tady ty problémy jsem nikdy neměl, ale zajímavý bylo, že jsem kvůli tomu teda navštívil paní doktorku tady v Plzni, protože já už jsem tady skoro 10 let jako skoro plzeňský náplava, já tady vlastně na jižním Plzeňsku žiju, tak jsem tady navštívil paní foniatričku a ona byla hrozně jako milá a říkala, no to se chci podívat na ty vaše hlasivky, jak to vypadá, ukažte mi to, už mi to tam rvala, jo, nějakou tu sondu, jo, se dusil tam, jo, říkala, ale máte úplně normální ty hlasivky, akorát teď je máte teda samozřejmě nějak jako červený, no to, ale jak jsou to normální, akorát tu trubici máte trošku širší, no tak jestli tam to je, nebo já nevím, jo, takže i profesionálové se jako sice překvapují takhle.
1: Tak si, kde jsou tvoje cíle teďka vlastně, protože, nebo tvoje kroky kam povedou, protože upozornil jsi na sebe v soutěži, teď už celý Německo ví, kdo je Max Behenský a kde bydlí.
2: Ale on říkal, že chce do toho muzikálu, že ti do toho skáču, promiň, protože já jsem muzikál zažil, člověče, no. To ti nepřeju, jo, ale... je to, to je strašná lopota, jo, ale jako pokud seš pohybově nadaný, seš... OK, dobře, v tom případě...
1: Víš, že jsem tu otázku položil Maxovi.
2: Kam ano, prosím, vedu, prosím.
1: Tak, tak, Maxi, kam vedou tvoje kroky? Nemyslím teď ze studia, půjdeš třeba někam na oběd, ale jako kam potom?
0: Tak já samozřejmě ten muzikál znám a jsem na tohle i připraven. Já chodím i na několik, chodil jsem na několik kroužků muzikálových, teďka chodím i na jeden do Prahy, do divadla Hibernie. Muzikálního kroužku a tam se na všechno tady to připravujeme, ale můj další krok jsou přípravy na talentové zkoušky s tím, že se chystám na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze na obor právě muzikál a pop. Mám oba dva obory, na které se budu hlásit a pak uvidíme, kam mě osud zavede a já bych osobně chtěl propojit jak ten pop, tak i ten muzikál, což dělá třeba Eva Burešová, ta taky zpívá pop a zároveň dělá muzikál, takhle se to propojila. Takže něco takového bych chtěl dělat i já.
1: Petře, jsme v budově Českého rozhlasu Plzeň ve velkém činoherním studiu. Řekni mi, protože Hurvínek má letos 100 let. Tady to kdysi všechno začalo, ten Skupa. Máš ho v repertoáru, Spejbla a Hurvínka?
2: No, tak teď jsme se jako pěkně vlastně vrátili k tomu, jak se ptal na to mutování. Já jsem to vlastně chtěl zmínit. To je jeden z mála hlasů, nebo dvojhlasů, teda to je dvojhlas vlastně, že Spejbla a Hurvínek, ale obzvláště ten Hurvínek, je hlas, který mi potom začal dělat problémy. A když vím, že budu Spejbla a Hurvínka dělat, tak se na to musím připravit. Musím se přesně jako rozmluvit, jo, což jsem neudělal, protože jsem nevěděl, že to tady budeme provozovat, i když jsem si vědom toho výročí samozřejmě. No tak já to můžu jako, můžu zkusit, ale neříkám, že to bude dokonale. Možná se teda napiju na to, je to je moje, jo.
3: Tady to je tvoje, no.
2: Jo, protože já jsem vlastně ho dělal jako po Skupovsku právě, no. Originál jako, tak když jsme zmínili teda otce Spejbla a Hurvínka, pana Skupu. Pamatuju si z nahrávky, kterou jsem taky obdržel od tatínka tenkrát. To byla nahrávka, která se jmenovala Zapomenutá slova. A prostě Spejbl jako vyplňuje stasku, jo. A aby se Hurvínek nerušil, tak mu dá starou knížku a tam jsou zapomenuté slova, on furt ruší. Takže...
4: Tati, co to je tati výluka?
5: Výluka?
3: to je jaksi, když se zavře továrna, že ano.
4: A tati, továrna přece se nemůže zavořit.
3: Proč by se nemohla zavřít továrna?
4: No protože kdyby se zavřela továrna, tak jak by se plnil plán?
5: Ale tenkrát ještě plán neplánovali, tenkrát předplánovanou, že jo?
4: A tati, proč neplánovali?
5: Ale co pa já vím?
4: On jsi přece starý a moudrý, tak to musíš všecko vědět.
5: No to víš, že vím.
4: Ty jsi říkal, co pa já vím?
5: A co pa já jsem věděl, že to vím?
6: Spejbl a Hurvínek se vrátil prostřednictvím Petra Jablonského.
2: Bylo mi ctí. To byla jedna z prvních takových věcí. No. Takže jo, takovej Hurvínek, ten je jako dobrý na to rozcvičení, no.
6: Tak jsi se právě rozcvičil.
4: Já jsem se právě rozcvičil, Maxi.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: pánové, zní to neuvěřitelně, ale my se opravdu pomalu, ale jistě blížíme k závěru. To uteklo zase neuvěřitelným způsobem. Ale Maxi, jakmile my skončíme, tak budou zprávy. Mohl by si zkusit přečíst tenhle ten text? Já vysvětlím proč. Protože já bych chtěl, Petře, na závěr od tebe, aby teď nám Max přečte, jaký by mělo být počasí v létě. A já bych potom poprosil stejný text, aby si několikrát zopakoval, ale vždycky jiným hlasem.
1: To všechno?
0: No,
1: tady budeme do noci?
0: Ne, pár řádek je to. Mě by totiž zajímalo, jak je možný vlastně interpretovat to též, ale jinými lidmi, jestli mi rozumíš, ten úkol, který...
2: Určitě, tak pro mě vždycky televizní hlasatel, já si vždycky vzpomenu na pana Lábuse, že jo, prostě, jo, jaka, jo, když říká o tom předpoji, jako předpoji počasí, že
3: dobrý večer, vážení diváci, takže jaká bude předpověď počasí? Celková povětrnostní větry? Teplej Franta postupuje ze severovýchodu.
2: A tak dále, no.
3: Ten televizní hlasatel, to je jeho, že jo? Dobrý večer, jaký bude dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 to budou televizní noviny. Ve 20.20 příloha televizních novin. Ve 20.40 příloha přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco uvedeme přepis románu Viktora Hugo Chlívnici. Opravují bídníci v českém dabingu u Božáci. No potom to bude koncert Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice, Johna Dovany. No a pak už se rozloučíme zprávy. A co nám připravil druhý kanál? V první části v 15 hodin budeme sledovat pražské přebory ve veslování. Sportovní odpoledne, ano. Ve druhé části potom koule žen a prsa mužů.
2: A tak dále, no. To bychom tady byli dlouho. To neznáš, Jirko.
0: Ale teď jsi, já si myslím, že jsem to někdy kdysi asi slyšel, ale člověče, opravdu se mi to, teď se mi to, jak to říkáš, celé by se mi to vyvalilo.
3: Vyvalilo. Teď se nám to vyvalilo celé. Celé dětství. A ještě bude potom ještě takhle hudební, tam bude ještě vlastně bylo, že uvedou operetu Floremonda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu.
2: No, takže pojďme o to, my jsme tady byli do rána, opravdu, že?
0: No já vím, ale ještě pořád nejsme u toho mýho úkolu, jako.
2: A tak jo, tak,
0: tak
2: jo.
0: Maxi, představ si, jsi speaker v rozhlase a čteš počasí.
4: Letošní léto očekávejme teplotně nadprůměrné. V Tichém oceánu se navíc formuje neobvykle silné El Niño. Tento klimatický jev může v řadě zemí ještě zvýšit vlnu veder a zhoršit sucho. Červencový průměr by se měl pohybovat mezi 25 a 32 stupni Celsia. V srpnu by měly být teploty zhruba o 2 stupně nižší. Podle internetového serveru Okopaná zahrádka se letos bude dařit zejména drobnému ovoci, jako jsou maliny a jahody. A také tradičním peckovicím, jako jsou meruňky a švestky.
0: Řekněme, že jsme se teď dozvěděli...
5: No, to, že bylo normálně, tak já nevím. Pravdu nevím, ale já to klidně přečtu.
0: Pane prezidente...
5: Tam bude hodně oprav, ale já za to nemůžu. Já jsem profesor. To jste si neměl, Maxi, začínat. No... Takže ještě jednou, jak se to má, poslouchejte. Letošní léto očekávejme teplotně nadprůměrné. V Tichém oceánu se navíc formuje neobvykle silné El Niño. El Niño. No. Tento klimatický jev může v řadě zemí ještě zvýšit vlnu veder, s tím já nesouhlasím, ale... Ne. Žádné globální oteplování není. Je do toho potřeba přidat vlastní názor. Může zvýšit vlnu veder a zhorčit sucho, to je blbost. To tady nebudu číst. No. Červencový průměr by se měl pohybovat mezi 25 a 32 stupně Celsia, ne dvouma. V srpnu by měly být teploty zhruba o 2 stupně nižší. Podle internetového serveru Okopaná zahrádka, on říkal nějak okapaná zahrádka, ne, to ne, okopaná, trvám si na okopané zahrádce. S letos bude dařit zejména drobnému ovoci, jako jsou maliny a jahody, a také tradičním peckovicím, jako jsou meruňky a švestky, a třeba já jsem peckovice, to jsem pecka teda, že jo, no.
3: Václav Klaus jako hlasatel počasí. Jak by si poradil se stejnou zprávou Miloš Zeman?
6: No tak celý to číst nebudu, protože mě by tím pádem vyschlo. A v Českém rozhlase dávají trapnou vodu. Věřte mi, že toto není Slivovice. A letošní léto očekávejme teplotně nadprůměrné. V Tichém oceánu se navíc formuje neobvykle silné El Niño. Tento klimatický jev může v řadě zemí ještě zvýšit vlnu veder a zhoršit sucho, už je to tady. Ještě, že mám s sebou placatku.
3: Pane premiére Babiši, mohli byste...
2: Tak já nevím. Zase nějaké tady, co mám tady číst? Jako? Já nemusím číst nic tady. Ještě na tiskovce tady nebudu nic číst. Jako. No, takže já to přečtu. Dobře, já to přečtu. Ne, koukají, že mám to přečíst. Dobře. Já umím číst česky. Je to pravda. Takže prosím vás, letošné léto očekávíme jako teplotně jako nadprůměrné v Tichém oceáně. Se navíc formuje neobvykle silné El Niño a tento klimatický jev může jako v řadě zemí ještě jako zvýšit vlnu veder a jako zhoršit to sucho. Červencový průměr by se měl pohybovat mezi samozřejmě 25 a 32 stupni Celsia. Záleží na tom, co řekne Alenka Schillerová. Ne, tak až mi to dá ten rozpočet, tak já to budu vědět. Ty, co tomu rozumí, zatím nepřišli. Tak až přijdou, tak mi to řeknou. Takže, no a samozřejmě podle internetového serveru Okopaná zahrádka. Nesměť, já mám svého zahradníka, který se mi stará nejen o zahradu, ale i o Monojke. No. No a ten mi řekl, že letos se bude dařit zejména drobnému ovoci, jako jsou maliny, jahody a také tradičním peckovicím, jako jsou meruňky a švestky. Já dodávám, budou aj motýle.
3: Pane Okamuro...
7: Ježišmane, zase já teda, to bude hrozně dlouhý. Takže prosím vás, já to teda přečtu, ale nepřerušujte mě. Takže letošní léto, očekávejme teplotně nadprůměrné. To zase připlují migranti. Takže v Tichém oceánu se navíc formuje neobvykle silné El Niño. A Nobelovu cenu za mír by mělo dostat to Středozemní moře, protože přijalo nejvíce migrantů. Jsem si taky dodal sám. Tento klimatický jev může v řadě zemí ještě zvýšit vlnu veder a zhorčit sucho. Červencový průměr by se měl pohybovat mezi 25 a 32 stupni Celsia. V srpnu by měly být teploty zhruba o 2 stupně nižší. Takže vidíte, přátelé, že i co se týče toho oteplování, jo, že my bychom tady jako chtěli, aby tady bylo co nejvíce stupňů, aby se tady těm migrantům líbilo co nejvíce, tak to ne teda, to ne. Tak já doufám v to El Niño teda. Tak a končím, protože nebudu číst dál.
0: Petře, pojďme to ukončit. Já tě poprosím, jestli by na závěr této předpovědi počasí se mohla chopit už jednou dnes zmíněná Halina Pavlovská.
3: Zase já, jo. Mi dáváš, jo. Letošní léto očekávejme nadprůměrně teplotně nadprůměrné, jo. V Tichém oceánu se navíc formuje neobvykle silné El Niño, což je v překladu dítě. Mimochodem tu kypřejší postavu mám taky jenom kvůli dětem, že? A neptejte se mě, kolik jsem jich dneska sežrala. Skončila jsem u El Niño. Dítě a tento klimatický jev může v řadě zemí ještě zvýšit vlnu veder. A já už se potím jako kráva. To je všechno, dobrou noc.
0: Petr Jablonský! Maxi, rozloučeně na tobě, zpívá nám Max Behenský a tentokrát to bude z muzikálu
4: Hairspray a je to písnička That's Where I've Been.
0: Přátelé, na závěr pořadu, aby řeš nestála, zpívá Max Behenský.
4: Děkuji.

0: Max Behenský, Petr Jablonský. Děkujeme. A příště zase naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Lidé v centru Plzně se mohou osvěžit u pítek a mlžítek, do ulic výjíždí i kropící vůz. Praha hostí letní olympiádu dětí a mládeže. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibyde s lokálními přeháňkami, teploty do 34 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. V centru Plzně se můžou lidé během vysokých teplot osvěžit u pítek nebo pumpiček s vodou. V plzeňských parcích je taky 6 fontán. Další preventivní opatření v tropických dnech na území města popisuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
6: Pokud teplota ve městě dosáhne 26 stupňů Celsia, spouštíme do provozu mlžítka, vyjede i kropicí vůz. Ten se na okruh v historickém jádru Plzně a kolem něj vydává, když teplota ve městě dosáhne 30 stupňů. Pokud teplota nespadne pod 30 stupňů, bude kropička jezdit až do 18. hodiny.
5: V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Zahájení se zúčastní i mladí sportovci z Plzeňského kraje. Ceremoniál bude věrnou kopií začátku olympijských her pro dospělé, říká mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertlová.
7: Mladí sportovci tak mohou na vlastní kůži zažít tu pravou atmosféru velké olympiády. Během tohoto ceremoniálu nastupují výpravy v čele s vlajkonošem v týmovém oblečení, stejně jako na velké olympiádě, a samozřejmě pak nechybí zažehnutí olympijské pochodně.
5: Plzeňský kraj bude olympiádu dětí a mládeže hostit příští rok. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá.

0: vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
1: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
2: Jednak mají větší možnost a více testují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
1: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
3: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
1: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
4: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
1: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklista Filip Salač usiluje o zápis do dějin, který mu v případě úspěchu nikdy nikdo nevezme. Může se stát prvním českým jezdcem, který vyhraje domácí závod mistrovství světa. V kvalifikaci na Masarykově okruhu dojel ve třídě Moto 2 druhý a z tohoto místa tedy taky odstartuje do dnešního závodu ve 12 hodin a 15 minut. Počasí. Dnes bude dopoledne většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přechodně přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 od 10. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 32. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když...
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže...
1: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
2: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplní. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu, tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: První plzeňský obvod získal stříbrné ocenění v soutěži Vzdělané město. Janovice nad Úhlavou si zajistili plavčíky na koupaliště mezi místními studenty. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami teploty do 34 stupňů. Hezkou neděli. Zprávy pro vás má Petra Broučková. První plzeňský obvod uspěl v soutěži Vzdělané město, kterou organizuje Svaz měst a obcí České republiky. Obvod získal stříbrné ocenění v kategorii samospráv nad 15 000 obyvatel. O vítězích rozhoduje bodové ohodnocení, které obce dostávají za systematické školení a profesní rozvoj svých zaměstnanců. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
3: Do školení svých lidí investujeme dlouhodobě. Cílem je, aby úředníci měli hluboké znalosti legislativy a dokázali se flexibilně orientovat v často se měnící problematice, kterou mají ve své gesci. Aby služba občanům fungovala 100%, musíme mít v týmu profesionály s patřičným přehledem.
2: Janovice nad Úhlavou problémy s nedostatkem plavčíků na koupališti už neřeší. Na sezonu jich potřebují 7. Všechna místa letos obsadili místní. Město jim proplatilo potřebná školení a v případě, že by chtěli pracovat na jiném koupališti, museli by peníze vrátit. Pokračuje starosta Michal Linhart ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: My jsme si to letos zařídili úplně sami, bez pomoci nějakých agentur a podobně. Máme zaměstnance, který se toho ujal tady. Nechali jsme proškolit všechny plavčíky a máme teda obsazeno opravdu celé léto. Jsou to všechno místní studenti nebo mládežníci, takže myslím, že to bude fungovat.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
5: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu

0: obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2 % HDP. Zpráva nad Ruskem okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Sport. Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1. Dnes ve 14 hodin Češi nastoupí proti domácí Gruzii. Ani výhra, ale postup nemusí zaručit. Záležet bude na ostatních výsledcích. Z dohromady 27 reprezentací jsou v neúplné tabulce Češi 8. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne a večera oblačnost přechodně přibyde, lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, místy silné i s kroupami. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky dobré, večer místy nepříznivé a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Žinkovech na jižním Plzeňsku je uzavřena ulice U náměstí. Provoz je veden po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemné letní dopoledne, dnes je neděle 21. června a posloucháte Český rozhlas Plzeň na hodinách 5 minut po 11. hodině. Této hodině nabídneme fousku v svět, a to s premiérovým dílem Slyšte lidé. Přidáme také zajímavosti o dnešním dni v kalendáriu a v rubrice Úsměv prosím uslyšíte legendární Helenu Růžičkovou. A to vše zakončíme v závěru hodiny informací z mistrovství světa ve fotbale. Tak zůstaňte s námi i nadále v tento horký den, nejlépe ve stínu či u vody. A teď pro vás mám kapelu Činasky a přeji vám hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje, 11 hodin a 11 minut a teď už pro vás máme Josefa Fouska.
1: Fouskův svět.
2: Slyšte lidé, já vás zdravím, věřím, že to smím. Já se nyní ve své písni s vámi rozdělím. Slyšte lidé, já vás zdravím a je přáním mým, abychom tu šťastně žili a láska hrála prim. Proč závidět, proč se trápit, druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát. Jednou budem předposlední branou spolu stát. Trochu štěstí, trochu lásky, zpět se nedívám. Pro ty, co je vrásky trápí, píseň zaspívám. Stále věřím, že nás čeká náruč hezkých chvil, pár milých slov pro člověka stačí, aby žil. Jeden hezký pozdrav stačí, věta, jak se máš, o tom, jak rychle ubíhá tenhle život náš. Ta slova stará omšela, již tisíckrát řečená, vám lidé posílám. Proč závidět, proč se trápit, druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát? Jednou budem předposlední bránou spolu stát.
1: Fouskův svět.

0: Dobrý den, dobrý... František Nedvěd, Jan Nedvěd, písničko Jabko, 11 hodin a téměř 17 minut posloucháte dopolední vysílání rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň. Věřím, že jste někde ve stínu nebo u vody, vychutnáváte si meloun nebo něco jiného, nealkoholického, dobrého, studeného. Já když jsem přijížděl dnes do budovy Českého rozhlasu, tak už po 9. hodině bylo venku téměř 27 stupňů. Teď pro vás máme Petru Janů.
1: Když okna...

0: Náš program pokračuje 11 hodin a téměř 26 minut a zajímavosti o dnešní dni teď přidá Petr Jungmann a další díl kalendária.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska skončilo jaro. Nebeský odloj se v 10 hodin a 24 minut přešteloval na léto. Slunce nám v tom okamžiku bylo nejblíž, dotklo se obratníku raka a začal magický čas letního slunovratu. Tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technologií

František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.

0: To byla Iveta Bartošová z písni Nápis. My teď pro vás máme humor a budete se smát s Helenou Růžičkovou a snímek bude o nákupu bot.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Takový den jako nic moc, věděli jsme, že se točit nebude, ale masker tě musí připravit. A moje maska trvala 2 hodiny, čili oni mě udělali, ale pak se na tu masku zvykne, že vůbec nepociťuje, že ji máš. No a děvčata rychle nás odbyli, že s tou Ivetou, teda odbyli, udělali, ano, a šli se podívat po Liberci, co je. No teď já samozřejmě takováhle ženská, že jo, takže taky na velký noze, co si budeme co vyprávět. Jenže oni ty boty velký nějak nedělají, nebo kýho čerta, nebo nepočítají s těma ženskýma botama. No prostě děvčata přišla, říkali, je, paní Helen, no oni mají sandály a bílý a z Itálie a 2,40. 2,40, ježišmarja. Tak já vylítla v tom kostýmu, v tomhletom, vletěla jsem do toho našeho taxika, kde byl pan taxikář, že jo.
3: Ten byl na čarodějnice, zvyklý.
2: No to normálně, nás viděl denně. No a nasednu a jedu a jak jsem zvykla z toho okýnka, víš, tak se dívám a tam ti stál nějaký černoch a ten div nezbělel. A já jako ty oči vyvalený a teď ještě víš, jak je to v tom černém, ty oči v tom bělmu. A já si říkám, co se tak diví, co pak mě v životě neviděl, nebo co. A takhle jsme jeli a ty lidi tak jako hrůza. No a jdu do toho obchodu a pršelo ještě do toho. A já jako vemu za kliku a ona byla polední pauza. Tak tam klepu, doslova jak
3: čarodějnice.
2: Jak čarodějnice, jako klepu. A volám, děvčata, prosím vás, pojďte sem. A teď bylo vidět, s Ešusem jedna ta prodavačka. Ten otrávený ksik, že teda jako vůbec musí vejít a to, že jo, dloublade. A najednou takhle držela to a podívala se na mě a já! No to byl jako, to bylo něco nepředstavitelného a viděla jsem, jak tak. Zřejmě půjde to houbová nebo koprová vomáčka. Tekla po těch botech, ty knedlíky se koulily, jsem říkala, to je první průser. Že? A za ní, tak jak je to s tím Mickey Mousem, když se díváš na ty kreslené věci, najednou 4 hlavičky nad sebou, rozumíš tomu, ty zařvali a zmizeli. A teď já na ty dveře, děvčata, já nejsem čarodějnice. Já jsem Růžičková, já jdu pro boty, ty bych bývala klečela, prosila nic. Najednou ti přijíždí auto, celý ten obchod se rozsvítil, rozumíš, oni snad zavolali vedoucího. Ten tam přišel, teď já byla skoro, on říká, pane vedoucí, prosím vás, nezlobte se na mě, ale 2,40, víte, já to dvoje jsem si hned vzala, víš, ani jsem to neskoušela. A když to balil, tak jako říkala, víte, paní Růžičková, často k nám chodí dámy, které se tedy jako projeví ze začátku jako dámy a odcházejí jako čarodejnice, ale aby u nás Ausgerechne čarodejnice nakupovala, to je poprvé.
1: Český rozhlas Plzeň.

Bruno Mars obohatil naše vysílání rádia vašeho kraje. Ještě na konci března byl fotbalový trenér Miroslav Koubek za hrdinu, když s českým národním týmem postoupil po 20 letech na mistrovství světa. Po dvou utkáních na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se ale nejenom na něj snáší kritika. Jak na něj reaguje generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd, tak to vám povíme už za několik minut.

0: Naděje české reprezentace na to, že na mistrovství světa ve fotbale postoupí do vyřazovací části, jsou minimální. Před závěrečným utkáním ve skupině proti domácímu Mexiku mají svěřenci trenéra Koubka bod. Zklamání jsou z výsledku, ale i výkonu národního týmu fanoušci, kteří včetně televizních expertů ostře Čechy zkritizovali.
1: Lavina kritických reakcí se na sociální síti X rozjela během několika minut po zápase s Jihoafrickou republikou. Zklamaní komentující označili výkon národního týmu za ostudný. Servítky si nebral ani anglický expert televizní stanice CBS Troy Deeney.
2: Asi nikdy jsem neviděl profesionální zápas s tolika střelami z dálky. Upřímně bylo to jako dětský fotbal. Víte, jak máte jedno dítě v týmu, které dokopne nejdál a všichni mu proto říkají, střílej odkudkoliv. Tak přesně takhle to vypadalo.
1: Zhodnotil Deeney. Hráči o kritice veřejnosti vědí. Fotbalisté účty na sociálních sítích mají stejně jako někteří členové realizačního týmu v čele s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
3: Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní, kritiku přijímáme, že byla i zasloužená, ale nemáme žádný alibi, připravovali jsme se na to svědomitě, ale myslím si, že zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco.
4: Já nemám sociální sítě, já mám WhatsApp akorát a nemám ani Instagram, ani Facebook, lidi si toho věřte.
1: Tvrdí Jan Suchopárek, asistent trenéra národního týmu. Zajímavostí je, že někteří diváci, kteří fandili Česku přímo na stadionu v Atlantě, tak kritičtí vůči národnímu týmu nebyli a náladu si výkonem fotbalistů zkazit nenechali.
5: Vybavili jsme se dobře, všechno bylo super, organizace byla perfektní, atmosféra byla skvělá, hodně lidí, to jsem nečekala, že na vlastně Česká republika, South Africa přijde tolik lidí fandit, to bylo skvělý.
1: Šanci získat si zpět na svou stranu zklamané fanoušky mají fotbaloví reprezentanti ve čtvrtek. Aby Češi na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze, musí v závěrečném utkání ve skupině s domácím Mexikem ideálně vyhrát. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

I když se nám blíží pravé poledne, tedy 12. hodina, tak mám pro vás pozvánku na naše další vysílání, tedy to noční linka. 3. červnová neděle patří otcům. Někteří byli přísní, jiní laskaví, další spíše mlčenliví, ale každý z nich zanechal v našem životě svou stopu. V dnešní noční lince budeme vzpomínat na tatínky, dědečky i další mužské vzory, které nás provázely dětstvím i dospělostí. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Za co jste mu vděční a jaká společná vzpomínka vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou vám dal a kterou si nesete životem? Co znamená být dobrým tátou a které okamžiky s vašimi dětmi nebo vnoučaty patří mezi ty nejkrásnější? Svůj příběh zavolejte po 23. hodině Jarce Barboříkové na telefonní číslo 731 800 900 731 800 900. Tolik tedy pozvání k noční lince mezi 23. hodinou a 1. hodinou raní. Teď už je tady Vladimír Mišík a variace na renesanční téma.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Vedení Plzně upozorňuje na zákaz nevhodné reklamy v centru města. Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. A bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty až 34 stupňů. Pěkné nedělní poledne přeje Andrea Samešová. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek budou slabší než v sobotu. Vyplývá to z nejnovější výstrahy a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvíce pravděpodobné jsou bouřky v západní polovině Čech. Až do pondělního večera trvá také varování před vysokými teplotami. Provozovatelé mají ještě týden na odstranění nevhodných reklam v centru Plzně. Ukládá jim to vyhláška, kterou město schválilo už loni. Jedná se například o plachty zakrývající fasády nebo instalace narušující architektonický ráz budov. Některé reklamy už zmizely, dodává plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
2: Zmizely zcela plachty, s výjimkou jediné, co jsem viděl na náměstí Karla Gotta, to je vlastně ta přilehající část města k 735, kde nás ještě samozřejmě trápí velkoformát. Plachty, jsem vyzval šiřitele reklamy k tomu, aby odstranili. V opačném případě budou dostávat opakovanou sankci od živnostenského úřadu a já budu hodně apelovat na krajský úřad a na tu přenesenou osobnost státní správy, aby konali a konali tvrdě.
1: Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
3: Letní slunovraci lidé od pradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsal s ministrem školství Robertem Plagou z hnutí ANO a který v pondělí nahraje do systému. Babiš to dnes uvedl na svých sociálních sítích. Nová pravidla se budou týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol nebo nižších ročníků víceletých gymnázií. Možnost zákonem stanovit plošný zákaz používání telefonu podporuje i Národní ústav duševního zdraví. Sport. Plzeň dnes hostí druhé kolo extraligy atletických družstev. V běhu na 5 kilometrů vybojovali závodnice pořádající Škody druhé a třetí místo. Za vítěznou Simonou Vrzalovou vybojovala bronz Veronika Břízová, stříbrná

0: byla její oddílová kolegyně Tereza Hrochová.
1: Nepíšu to úplně podle představ. A s tím časem mě prostě držela celou dobu a pak na poslední stovce do toho hrábla. No. Plán byl tak prostě běžet s holkama a jak se to bude vyvíjet, tak zkusit do toho šlápnout a doufat, že se mě neudrží. Bohužel se s tím držela.
0: Program druhého kola potrvá na stadionu v Plzni na Skvrňanech do 18 hodin.
2: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne a večera přechodně přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo i bouřky, které mohou být i silné, s přívalovými srážkami a kroupami. Teploty 31 až 34, na horách do 30 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, v bouřkách přechodně zesílí a bio dvojka, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení u Rokycan mezi kilometry 62 až 64 ve směru na Plzeň se pracuje a pravý jízdní pruh je uzavřen. Projíždějte úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: Až do 13. hodiny budeme hrát na vaše přání. Písničky můžete objednávat pomocí e-mailu písničkyprovás@pl.rozhlas.cz nebo prostřednictvím telefonní linky 221 554 222 či webového formuláře na stránce plzeň.rozhlas.cz. U mikrofonu i telefonu je Michal Jánský. Přeji vám dobrou chuť k obědu a první písnička bude Aloisům a také otcům a tatínkům k dnešnímu svátku. Tady je Vojtěch Dyk.

0: Tak to byl Vojtěch Dyk, táto, a my už tady máme na telefonní lince 221 554 222 prvního našeho posluchače, je to pan Václav ze Březí. Hezké odpoledne, pardon.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání, pane moderátore. Zdravím vás z rádio, všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Je to brzo, ale v úterý slaví svátek Zdeničky, taky bych chtěl popřát paní Zdeně Hnojskej do Petroviček, jejím svátku hodně štěstí, co nejvíce zdraví, lásky, spokojenosti. To jí přeje celá velká rodina a přidávají se známí a kamarádi. Dále v úterý slaví pan Josef Brandt, majitel klubu, majitel Realit a mistr Kovářský a Podkovářský, zeskačoval krásné 84. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně štěstí, co nejvíce zdraví, lásky, spokojenosti, a on je ať je stále čilej, jako je, tomu přejí kamarádi z klubu, všechny známí a příbuzní. Dále necháme zahrát vašim věrným posluchačkám, a to je pro paní Zuzanku do Přeštic, pro Vlastičku do Rokycan, pro Marušku na Vinici, pro Draušku do Kbelnice, pro Alenky a Aničku do Vojovic, pro Marušku do Klikařova a do Makova a pro pana Vladimíra do Radkovic. A zítra oslaví svátek Pavly a já znám strašně Pavlinek, takže bych jim chtěl taky popřát k jemu svátku hodně štěstí, zdraví, lásky, ať si děvčata užijou, který nikdo nezahraje. A já vám moc děkuji, pane moderátore, a těším se někdy na shledanou.
0: Teda, pane Václave, vy jste to vystřih, vy jste to měl tak krásně připravené, takže věřím, že písnička si najde všechny posluchače, kteří jste jmenoval, ale nejen ty. Mějte se moc hezky, přeji hezké léto a hezký den.
1: Děkuji moc.
0: No a my posíláme Marka Ztraceného s písní Pomalu.
2: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

A máme tady první písemný vzkaz. Dobrý den, chceme popřát naší mamince babičce Ivance Šusterové, která oslavila 60. narozeniny. Hlavně si z toho nic nedělej, věk je jen přece číslo a my dva si to teprve začneme užívat. Popřát štěstí, zdraví, klid a pohodu ti přejí děti Andra, Zdeněk a vnoučata Tomášek, Andrejka a Viktorka. Užívej života naplno, máš okolo sebe partu lidí, kteří ti podpoří a pomohou. Děkuji za zahrání a také přeji hezký den a přejeme oslavenkyni vše nejlepší a tady je Lucie Vondráčková a Láska na 100 let.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Až do 13. hodiny vám budeme plnit vaše přání. Teď je 12 hodin a 20 minut a telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Plzeň vytočil pan Milan z Plzně. Hezký den přeji.
2: Slyšíme?
1: Ano, slyšíme se, pane Milane, povídejte.
2: Takže jak jsme se bavili pro vás, písnička, pro všechny posluchače vlastně Plzeň a pro sebe, pro radost. A děkuji za zahrání.
1: Rádo se stalo, zase někdy zavolejte. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já přidám ještě písemný vzkaz. Dobrý den, k dnešnímu svátku otců bych chtěla nechat zahrát písničku pro mého tatínka, pana Václava Martinka z Hradonic na Domažlicku, se vzkazem, že ho mám ráda a moc mě těší, že ho pořád ještě mám. Děkuji mnohokrát.

Václav Neckář, Láska má, za malý okamžik už tady bude Karel Gott s písní Lásko má. A je tady také další přání, které bude pro Marii a Václava Kellnerovi ze Sedlic u Domažlic. Právě dnes je tomu 68 let, co si řekli své ano. A od té doby jdou spolu ruku v ruce životem. K tomuto výročí přejeme hodně zdraví a další společně prožité chvíle v kruhu rodiny a s láskou a poděkováním prostřednictvím Českého rozhlasu Plzeň posíláme písničku. Podepsání dcera a syn s rodinami a velikou pusu posílá pravnouček Maxík a my také přejeme vše nejlepší.

Až do 13. hodiny vám budeme hrát na vaše přání. Spojit se s námi můžete prostřednictvím telefonní linky 221 554 222 nebo také můžete využít e-mail písničky pro vás @pl.rozhlas.cz a nebo na naší webové stránce jednoduchý formulář plzeň.rozhlas.cz, který najdete v dolní části. Je tady další písemný vzkaz ke včerejším narozeninám. Posíláme písničku od Josefa Wagnera, Mě sílu dáš do Staňkova, Aleně Bozděchové. Pohlazení ti posíláme, potěšit chceme tvoji dušičku, políbení taky přidáváme, byť jen slovíčku. Do dalších let vše nej, hlavně štěstí, zdraví, spokojenost a radost. Spravnou čátek přeje sestřenice Jaruš s rodinou.

Tak to byl Josef Wagner a rozhlasový big band Gustava Broma s písní Mně sílu dáš. Je tady další písemný vzkaz. Dobrý den, prosíme o zahrátí písničky od Michala Davida. Pár přátel stačí mít pro naši babičku Pavlu Vlčkovou z Močerat. Milá babičko, k tvému zítřejšímu svátku ti přeji tolik radosti, kolik jen srdce unese, tolik lásky, kolik hvězd září na noční obloze a tolik zdraví, kolik květů rozkvétá na jaře. Děkujeme ti za tvé teplé obětí, moudrá slova a nekonečnou trpělivost. Ať je každý tvůj den naplněn úsměvem, klidem a krásnými okamžiky. Přeji Láďa, Iveta Ondra a Eliška z Hluboké.

0: 6 minut po půl jedné posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Budeme tady s vámi až do 13. hodiny. A s dalším přáním je tady ze Gdyně paní Květa, které přeji na úvod jejího vstupu dodatečně vše nejlepší k včerejšímu svátku.
1: Dobrý den, tady posluchačka Květa ze Gdyně. Já bych chtěla nechat zahrát písničku své neteři Květě na hory Matky Boží k jejím včerejšímu svátku. Je to Květa Marešová. A zároveň tedy i k mému nedovolila jsem se a tak vám děkuji za zahrání a zdravím tímto Plzeňský rozhlas a všechny jeho posluchače. Děkuji vám moc za zahrání písničky.
0: My vám také moc děkujeme a oběma vám přejeme dodatečně vše nejlepší. Mějte
1: děkuji
0: se moc hezky, naslyšenou.
1: A přeji pěkný den, naschledanou.
0: A já tady mám další písemný vzkaz. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co se má stát od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Jarku Veseckou. Milá Jaruško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký zbytek víkendu a celý den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
2: A opět přidávám další písemný vzkaz, který jste poslali na e-mail písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Dobrý den vám všem v rozhlase, v tento krásný první letní den mám prosbu. Dnes slaví svůj svátek všichni taťkové, tak jim zahrajte hezkou písničku, aby věřili, že na ně taky myslíme a že máme rády. Děkuje posluchačka z Třeštic a tady je Lucie Bílá pro tátu.

0: Tak to byla Lucie Bílá pro Tátu, 12 hodin a 45 minut. Je tady další telefonický vzkaz a volá k nám paní Jarmila z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím celý rozhlas Plzeň a všichni poslouchající. Chtěla bych zahrát dnes písničku svým přátelům Helence Štýsové a panu Františkovi a děkuji za zahrání.
0: Pokud je to vše, rádi přání plníme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky.
0: A já ještě předám další písemný vzkaz. Dnes jich do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň přišlo doopravdy hodně. Bude to pro tatínka Jiřího Reinigera z Postřechova k jeho dnešním narozeninám a přeje mu všechno nejlepší, tati.

0: Stříbrný měsíc, orchestr Karla Vlacha, Český rozhlas Plzeň, 12 hodin a 48 minut. A s dalším přáním z Holíšova volá paní Vlasta, hezké odpoledne vám přeji.
1: Dobrý den, přeji hezký den všem lidem dobré vůle. A chtěla bych vaším prostřednictvím poslat k zítřejšímu svátku paní Pavle Faltinové z Mířan hezkou písničku s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví a prostě Pavle, měj se hezky. Ahoj.
0: Písnička připravena, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Nashledanou. Naslyšenou.

pedagoga už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Peřinu mi krade a skáče po mé posteli.

Máme tady poslední přání a také vlastně poslední písničku na přání a ta B pro všechny posluchače. To vám všem přeje Jan a také pozdrav letí do Prahy pro paní Sylvii a Jaroslavu. A více do dnešních písniček pro vás nevešlo, ty zítřejší začínají zítra krátce po 12. hodině. Michal Janský vám přeje příjemný poslech rádia vašeho kraje a i nadále a po 13. hodině nás na výlet po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska vezme kolega Pavel Kudrna. Tak si na to určitě počkejte, také tady budou další zprávy Českého rozhlasu Plzeň, 12 hodin a téměř 54 minut.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Modernizace Masarykovy ulice v Plzni si vyžádá uzavírky. Policie opět varuje před podvodnými SMS zprávami. A čekejte skoro jasno až polojasno, místy oblačno, přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni na Doubravce vrcholí přípravy na rozsáhlou revitalizaci Masarykovy ulice. V plánu je výměna inženýrských sítí, osvětlení, rozšíří se chodníky, vznikne cyklostezka a přibude zeleň. Letos se bude pracovat v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rokycanská a Těšínská za úplné uzavírky, říká náměstek primátora Aleš Tolar z hnutí STAN.
5: V daném úseku není žádná zastávka MHD, veřejná doprava sice jezdí objízdnou trasou přes Jateční a Těšínskou, ale kvůli tomu, že tam není zastávka, tak to vlastně reálný dopad na cestující nemá. O něco se prodlužuje jízdní doba a jízdní řády v tom počítají. Stejná objízdná trasa je i pro individuální automobilovou dopravu.
4: Práce začnou v pondělí 29. června. Policisté v Karlovarském kraji znovu varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se vydávají za státní instituce a snaží se vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zprávy bývá i odkaz na stránku, která má provést platbu. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, pokračuje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
6: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
4: V případě jakéhkoliv podrobností nebo pochybností by lidé měli kontaktovat policii. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády, kde se má rozhodnout, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary. Prezident to oznámil před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že pokud nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
7: Teprve potom se rozhodne, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Premiér Babiš z hnutí ANO už dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP.
8: Sport.
4: České volejbalistky v Lize národů zdolaly dnes Dominikánskou republiku 3-2 na sety. Zápas otočili z 0-2, odvrátili dva mečboly a v rozhodujícím pátém setu zvítězili 15-10.
8: Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno, přechodně přibývání oblačnosti, místy přeháníky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami a kroupami. Teploty 31 až 34 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a bio dvojka střední zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda se došetřuje na Tachovsku na silnici Skladrub na Brod u Stříbra. Narazilo auto do pilíře mostu a na dálnici D5 mezi 10. a 1. kilometrem před Prahou se pracuje u krajnice. Buďte proto za volantem opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.

0: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51 byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiřinác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s ním potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak, po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna. Ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si nechá. Čekáváme na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského Pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává Pernštinské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadaň v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobeví dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože věc, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9:45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9:45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku, a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století, a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů, a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je obestřen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě, vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety, příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jde za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni vznikne bytový dům pro seniory a sociálně slabé občany. Bývalý ministr Baxa označil změnu financování za útok vlády na média veřejné služby. Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně v Brně. A zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno a přeháňky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. V Plzni Křimicích vzniknou nové městské byty. Město tento týden zahájilo stavbu bytového domu v ulici Průkopníků. Po dokončení vznikne 14 menších bytů. Součástí budou i parkovací místa. Stavba skončí příští rok v říjnu, říká mluvčí magistrátu Barbora Hajková.
2: Byty jsou určeny pro seniory v bytové nouzi nebo osoby, kterým bytová nouze bezprostředně hrozí. Ucházet se o ně můžou taky pracující lidé, kteří si nemohou zajistit kvalitní nájemní bydlení za běžných tržních podmínek. Nájemníkům budou pomáhat sociální pracovníci z magistrátu města Plzně.
0: V Plzni se dnes slaví Mezinárodní den jógy, a to společným cvičením v Proluce v Křižíkových sadech. Zapojit se může i široká veřejnost, pokračuje lektorka Vlaďka Procházková.
3: Na místě budeme cvičit podle takzvaného Common Yoga Protocol, což volně přeloženo je vlastně jakoby standardní sestava jógy, která je sestavená z mezinárodně uznávaných cviků, dechových technik a i meditace. A je sestavena vlastně několika odborníky tak, aby byla vlastně bezpečná, vyvážená, fakt jednoduchá a přínosná úplně pro každého.
0: Zájemci si musí přinést vlastní podložku. Akce začne v 18 hodin a potrvá do 7:30. Změna financování České televize a Českého rozhlasu je podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS útokem vlády na média veřejné služby. Obavy zaměstnanců, kteří kvůli změnám vyhlásili na zítřek 24-hodinovou výstražnou stávku, jsou podle něj legitimní. Baxa to řekl v nedělní debatě České televize s tím, že funkční zákon není třeba měnit. Vláda schválila návrh zákona, kterým systém poplatků ruší a převádí financování na státní rozpočet. Oběma institucím by se tím snížil rozpočet zhruba o 15%. Český rozhlas i Česká televize uvedly, že by museli omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců. Rakousko, stejně jako Česko, zužují vysoké teploty. Teploty tam dnes ukazují až 36 stupňů a meteorologové varují před silnými bouřkami a přívalovým deštěm. Pro některé regiony platí výstrahy před kroupami a nárazy větru.
4: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Motorsport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 a po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Z triumfu se v Brně radoval Španěl Ortoya, který v závěru zdolal Alonza z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku až oblačno, doznívající přeháňky nebo i bouřky, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokálně přeháňky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty zítra 28 až 32, na horách do 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a bio dvojka, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda

0: se stala na silnici 183 u Rokycan u průmyslového areálu, kde se srazila dvě osobní auta. A ještě nehoda na silnici 21 u Kočova na Tachovsku, havarovalo osobní auto. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Náš odpolední program posloucháte v neděli 21. června 2026. Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A přejeme vám i nadále ze studia Českého rozhlasu Plzeň příjemnou letní neděli a také poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Michal Jánský.

0: Avengers a Vysočina, 14 hodin a 12 minut, vy posloucháte odpolední vysílání Rádia vašeho kraje. A slovo teď dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Dvě minuty po čtvrt na tři posloucháte náš odpolední program a po písničkách Činasky a Jakuba Smolíka přidáme několik tipů pro dnešní den a i nadále vám přejeme krásný horký letní den s Českým rozhlasem Plzeň.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A ty přinášíme ve 14 hodin a téměř 26 minut. Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov pořádá 17. Tlumačovský dechovkový festival. V amfiteátru a vystoupí kapely Vysočanka, Veselá muzika Schodska a také Vlčňovjanka. Akci moderuje Karel Hegner a koná se za každého počasí. V Habermanově parku v Plzni na Doubravce se dnes představí dva orchestry od 14 hodin a 30 minut, tedy už za pár minut doslova, zahraje Lobzis Band a od 16 hodin Junior Orchestr. Na repertoáru je muzika od filmových melodií až po rockový žánr. Na malém fotbalovém hřišti vedle obecního úřadu v obci Všepadly na Domažlicku se koná akce Všepadelský sekáč. Jde o soutěž v sekání trávy kosou. V doprovodném programu vystoupí ochotnický spolek Pokoutníci z Kouta na Šumavě. Tolik dnešní pozvánky, ať už dnes jdete kamkoliv, tak vám přejeme příjemnou zábavu a také šťastný návrat domů. A hlavně nezapomeňte na pitný režim.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Po Rockset pro vás chystáme další reportáž. Lidem trvale napojených na umělou plicní ventilaci má pomáhat Domov naděje. Stejnojmenná nezisková organizace chce vybudovat zdravotně sociální pobytové zařízení v budově bývalé školy v Kamenném újezdě Unířan na severním Plzeňsku. A uslyšíte o tom už za chvilku, tedy po písničce Ilony Čákové.

0: Klidné zázemí, profesionální péči a také rehabilitace chce lidem s trvalou plicní ventilací nabízet domov naděje. Zdravotně sociální pobytové zařízení má vzniknout v kamenném újezdu Unířan na severním Plzeňsku. A to po rekonstrukci budovy bývalé školy. Město ji pronajme neziskové organizaci Domov naděje na 50 let za symbolickou korunu ročně. Po opravě bude objekt sloužit jako odlehčovací a poradenské centrum.
1: Když ty rodiče nebo kdokoliv jiný, kdo o toho člověka pečuje, onemocní nebo cokoliv jiného, tak nemá kam jakoby jinam jít. Jediné místo je jipka, kde akorát člověk leží, nemůže tam nic dělat, nemůže pracovat, nemůže se vzdělávat. To se mi stalo, byla jsem tam něco málo přes týden, takže z tohohle důvodu ten nápad vznikl.
2: Vysvětluje spoluzakladatelka neziskové organizace Domov naděje Klára Šimková, která je na ventilátoru přes 12 let.
1: Nejvíce se těším na to, že jak já, tak ostatní klienti na té plicní ventilaci budou mít víc soukromí, budou si více moc říct, co budou chtít dělat přes den, protože i přesto, že se třeba kolikrát rodina snaží, tak zkrátka no to není moc energie, takže každý si bude moc ten den rozložit, jak bude chtít.
2: Že tedy budete mít víc času na koníčky, na zábavu?
1: Určitě na kult, do divadla, do kina, téměř kamkoliv bude člověk chtít.
2: Neziskovou organizaci Domov naděje spolu se svojí dcerou založila Miroslava Šimková.
3: Bude to k nepoznání od té uniformní školy, která je to teď. To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moc věc i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle, aby se tam cítili i výborně zaměstnanci. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
2: Jakou by to mělo mít kapacitu a jak by to mělo fungovat?
3: Kapacitu by to mělo mít kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo vlastně pobytový. Ty pobyty by byly třeba týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval.
2: Kolik evidujete lidí v České republice, kteří potřebují plicní ventilaci?
3: Ono je to takový rozdílný, pořád se to mění, ale mezi 1200 až 1500 klienty, pacienty v nemocnicích.
2: Kromě odlehčovací služby, co dalšího byste chtěli, aby v tom domově naděje bylo?
3: Určitě tam počítáme s rehabilitací a s opravdu velkou. Myslím, že by mohla mít 300 až 500 metrů čtverečních, včetně bazénu. Ta by sloužila především našim klientům, ale určitě bychom chtěli ty služby nabídnout i širokému okolí, jak bude potřeba. A chtěli bychom tam určitě nabízet poradenství rodinám, které někoho na té plicní ventilaci mají, potřebují pomoc s těma plošinama, taky s dávkama samozřejmě, na co všechno mají lidi právo.
2: Kdo by tam měl pracovat?
3: Úplný základ jsou sestřičky zdravotní, které budou mít vlastně školení na tu plicní ventilaci. Určitě bychom chtěli tam mít sociální pracovnice, asistentky. Věřím tomu, že najdeme lidi, už dneska se nám hlásí a věřím, že tam to bude žít.
2: A hotovo by mohlo být v roce 2031. Z kamenného újezda na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 14:44 posloucháte odpolední vysílání rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň a po Evě Farné nabídneme rubriku Hvězdy, hity, legendy. A už teď mohu prozradit, že to bude spojení muzikálu Evita a zpěvačky Madony. Tak si na to určitě počkejte.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 21. června a přesně tento den v roce 1978 se uskutečnila světová premiéra muzikálu Evita. Stalo se tak v londýnském divadle Prince Edward Theatre. Tento slavný muzikál, jehož autory jsou Andrew Lloyd Webber a Tim Rice, se v hlavním městě Anglie dočkal obrovského úspěchu a hrál se zde nepřetržitě 8 let. Evita tam skončila až 8. února 1986 po 3176 představeních. Podle počtu repríz se stala nejúspěšnějším muzikálem přelomu 70. a 80. let. Inscenace vyhrála 7 prestižních ocenění Tony. Muzikál Evita vypráví příběh o neobyčejně charismatické ženě. Z nevýznamné herečky, která hrála druhořadé role, se vyšvihla do čela státu. Stala se ženou argentinského prezidenta Juana Perona a jako první dáma modlou národa. Kontroverzní světice ale svou předčasnou smrtí v pouhých 33 letech zarmoutila celý národ. Ústřední píseň Utiš svůj pláč, nebo taky Neplač pro mě Argentino, obletěla celý svět a dodnes patří mezi nejslavnější hity skladatele Andrewa Lloyd Webbera. Muzikál byl přeložen do mnoha jazyků a hrál se v řadě měst po celém světě, včetně Sydney, Madridu, Mexico City, Rio de Janeiro nebo Tel Avivu. Na mnoha místech byl úspěšně reprízován, například v londýnském West Endu nebo na Broadwayi. Představení se dočkalo také mnoha mezinárodních zájezdových produkcí. Jen u nás byla Evita uvedena na 7 scénách, včetně divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V roce 1996 se Evita dočkala i filmového zpracování. Snímek byl uveden do kin s Madonou a Antonio Banderasem v hlavní roli. Pro film vznikl i megahit You Must Love Me, který později získal Oscara i Zlatý globus za nejlepší původní píseň. My si ale pustíme onu ikonickou Don't Cry For Me Argentina, která na soundtracku pochopitelně nechybí, právě v podání Madony.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u Syrského

0: poté na věkový strop. A zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno a přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Plzeňský kraj letos rozdělí mezi filmaře 9 milionů korun. Podporu získá 22 filmů a televizních seriálů. Podle hejtmanství zájem tvůrců o natáčení v plzeňském kraji stále roste. Například první snímky komedie Expedice Galejník začaly vznikat během května, říká mluvčí kraje Eva Mertlová.
1: Zajímavostí letošního ročníku je také studentský film Tvůj největší fanoušek z pera Pavla Sýkory a Viktora Horáka, který obdržel podporu 900 tisíc korun od kraje. Dalším výrazným projektem je čtyřdílná televizní minisérie Listopad. To je podle románu Aleny Mornsteinové a snímek získal 900 tisíc korun podpory.
0: Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho právě staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Hotové by mělo být do prázdnin, pokračuje starosta Rudolf Salvétr z ODS.
2: U bývalého lomu Němčák v tuto chvíli vzniká ze slámy bludiště, což by mělo být z mého pohledu atraktivní a zajímavé zastavení pro rodiny s dětmi. A my jsme sami zvědaví, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně letní sezonu a ještě čas podzimních dní. No a máme v úmyslu pro příští rok pak vybudovat třeba labyrint trvalý.
0: V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna ze zákaznic utrpěla zranění a musela být převezena do nemocnice. Uvedla to policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Obchod s oblečením zůstává zavřený a pracují tam vyšetřovatelé. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až poté plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
3: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé. Upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Sport. Deštivé počasí odložilo dnešní finále na tenisovém turnaji v Berlíně mezi Lindou Noskovou a Američankou Jessicou Pegulaovou. Duel měl začít ve 12 hodin. Podle pořadatelů ale nezačne dříve než v 16 hodin. Bouřky a vydatný déšť poničily infrastrukturu, včetně vedení elektrického proudu. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku až oblačno a doznívající přehánky nebo i bouřky, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokálně přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami nebo s kroupami. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32, na horách do 27 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 27 u Čachrova, kde havaroval motorkář a zasahují tam všechny záchranné složky. A nehoda blokuje provoz také na silnici 1/20 v Bezvěrově na Plzni severu. Osobní auto se střetlo s nákladním, i tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak to byly naše zprávy, které přinesla Andrea Samešová a jak říkala, přejeme vám šťastnou cestu, pokud jste tedy za volantem. Hlavně teď tedy pozor na bouřky, v Plzni se nám zatáhlo, je možné, že bude pršet a bouřit i na jiných místech plzeňského kraje. Seriál Českého rozhlasu Výtah mimo provoz bude už za chvíli pokračovat svým 16. dílem. Tentokrát se zaměříme na plzeňský Silván, na kterém se na konci 90. let začalo stavět.

na volné ploše po nerealizované severní části socialistického sídliště Vinice. Právě zde se v těsném sousedství střetly dva naprosto odlišné světy bydlení a koncepčního plánování.

0: Je 15 hodin a 11 minut, to byla Iveta Bartošová s písní Dva roky prázdnin. A my teď pro vás máme avizovanou reportáž. Architekti Václav Ulč a Radek Dragoun na plzeňském sídlišti Silván nahradili původní plány socialistického podniku Stavoprojekt úplně jiným urbanistickým přístupem, jenž panelovou šeť vystřídal ličtějším měřítkem, rodinnými domy a architektonickou pestrostí. 16. díl seriálu Výtah mimo provoz připravili publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Naše jarní putování po západočeských sídlištích se blíží ke konci. V předposledním dílu chtěl Lukáš na plzeňské sídliště Silván. Ale proč, pane?
3: Sídliště nikdy neskončí, je to příběh, který bude pokračovat dál. A stejně tak je Silván tohletou krásnou ukázkou, protože zatímco Vinice skončily v polovině výstavby, tak v roce 2004 na ně navázala výstavba nového typu sídliště, který stavilo tehdy město. V rámci bylo tady postaveno 500 městských bytů. A to je asi nejhezčí ukázka toho, kdy architekti z AV Architekt navrhli novou zástavbu, dost podobnou té původní. Využili principy, které se tady osvědčily, to znamená polootevřené vnitrobloky, pěší zóny, a vzniklo poměrně na svoji dobu, na rok 2000, poměrně hezké sídliště. A to nám otevírá téma, kterému se říkalo humanizace sídlišť.
2: Vy používáte speciální sousloví humanizace sídlišť. Poličtit. Lidé musí bydlet. A taková ta velká sídliště, to už je asi hudba minulosti.
3: Je to tak. Humanizace sídlišť jako pojem vznikl někdy v 70. 80. letech na přelomu, protože jak začala normalizace a bylo postavit potřeba 3 miliony bytů a tak dále, tak se sídliště začaly stavět opravdu jako baťa cvičky. Všechny podobný, i když my už dneska víme v rámci našeho pořadu, že každý má své specifikum. A začalo se odborně řešit, že lidé si přejí, aby to bylo barevnější, aby to nebylo šedé, aby tam bylo více služeb, aby ty domy byly rozlišitelné, individualizované, to znamená, aby každý měl svůj dům, ke kterému se může vztáhnout, a dokázalo v záplavě těch stejných šedých domů rozlišit. Takže se na odborné úrovni začalo řešit, jak humanizovat sídliště.
2: Pěkným prvkem na Silvánu jsou přízemní byty, které mají svoji oplocenou zahrádku. A tak vcházíme do ulice, která z dálky upoutá pozornost rozkvetlým živým plotem, a všude jsou levandule.
4: Tady na Silvánu přicházíme mezi dvě budovy a mě tady začala hrát v hlavě Hana Hegerová.
3: Ano, ano. Zajímavý na Silvánu je, že tady zůstalo rozložení, které je poměrně štědré k veřejnému prostoru.
4: Ano.
3: To znamená, že když to stavilo město, tak si mohlo dovolit pěší zónu prostředkem, je tady spousta stromů, ještě to vypadá celkem fajn. Humanizace bylo tedy velké téma, dokonce v Plzni máme několik případů, kdy například u Gerské ulice u Košotky vznikla skupina obchodních jednotek, které vypadají jako loubí někde v jihočeském městě. Jo. To znamená, tam jsou oba dva ty principy. Doplnit služby, narvat tam soukromé podnikání a z barvy udělat barvičky a zároveň nějakou jako jinou architekturu. Všechna tato diskuze byla ale čistě akademická, protože ve chvíli, kdy byly sídliště privatizovány, rozprodány a každý se začal dělat to po svém, tak jakákoliv velká myšlenka nějak to jako jednotně humanizovat šla pryč a každý si to humanizoval po svém. Výsledkem jsou mnohobarevné fasády, divné vzory na fasádách a tak dále.
2: A Nikola a Vladěna rovná se velká světová láska. A co je psáno na zdi, to je dáno, Lukáši. Jak to bude se sídlišti dál? Nad tím se zamyslíme v posledním díle dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Položíme si otázku, jaká budou sídliště budoucnosti za 70 let. Vše se zahušťuje a tak možná opět přijde na pořad legendární otázka, a co děti? Mají si kde hrát?
5: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Já mám pro vás ve 15 hodin 18 minut pozvánku na naše zítřejší dopolední vysílání. Spisovatel, geolog a historik Martin Lang vydává novou knihu. Má název Podkarpatská Rus, tehdy a dnes a neb z Brd až na konec první republiky. Propojuje historii nejvýchodnějšího cípu meziválečného Československa se současným stavem. Podle autorových slov je to napůl historie a napůl cestopis. A více probereme přímo s Martinem Langem zítra dopoledne po 10. hodině. Za chvíli už také telefonická soutěž a teď je tady Lucie Bílá s písní Dobrý kafe a my přejeme dobrý den, hezké odpoledne.

0: na čase být.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 15 hodin a téměř 25 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A jak Znělka napověděla, je čas na telefonickou soutěž. Já už vidím, že se mi rozblikal monitor ve studiu. Teď jistě zpozorní všichni, kteří by chtěli vyhrát dva poukazy na prohlídku pivovaru plzeňského Prazdroje. Opět připomínám, že soutěžit můžete, pokud jste v předchozích dvou týdnech nevyhráli cenu. Děkujeme, že jste ohleduplní i k ostatním posluchačům a přejeme vám do dalších soutěží hodně štěstí a také radost z výhry.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak uvidím, komu dnes položím otázku. Zkusíme třeba vás. Dobré odpoledne, tak nám někdo nevydržel, když už se prosím do studia dovoláte, tak prosím vydržte. Hezký den, tady je Michal Janský u telefonu, kdo na druhé straně?
2: Je veselý, dobrý den. Dobrý den.
0: Já vám položím otázku, záměrně jsem si ji nechal, protože věřím, že je poměrně lehká. Víte, kdo dne 5. října roku 1842 uvařil první várku nového plzeňského piva, které dobilo celý svět? Mám i možnosti. Chcete je?
2: Takže bych si možnosti vůbec netuším.
0: Dobře, takže buď to byl František Ondřej Poupě, Josef Grol, Václav Berka, anebo Petr Kostelecký.
2: No, tak budu typovat.
0: Ano.
2: A, tak bych, zkusím C-čko.
0: Říkáte C-čko?
2: Opravdu nevím. Říkám C-čko, ale opravdu je to typ.
0: Říkáte tedy C-čko, Václav Berka, tak vás musím zklamat, do Prazdroje se díky nám nepodíváte. Václav Berka je tedy emeritní sládek plzeňského kraje, současný tedy. Tak my vám děkujeme, přejeme hezký zbytek dne a zase někdy zkuste štěstí. Nashledanou.
2: Určitě, zkusím, nashledanou, děkuju.
0: Tak zkusíme někoho dalšího, tady Český rozhlas Plzeň, jdu na druhé straně.
3: Dobrý den, tady Venca.
0: Já vás zdravím, Václave, vy byste věděl odpověď na moji otázku?
3: Mr. Grol.
0: Ano, ano, máte pravdu, je to tak. Já ještě doplním, že první várka, kterou 5. října 1842 uvařil v čerstvě dokončeném plzeňském měšťanském pivovaru bavorský sládek Josef Grol, nedopadla docela podle jeho představ. Grol měl totiž vyrobit tmavé bavorské pivo, vařené metodou spodního kvašení, vyšlo mu ale něco jiného a díky tehdy špičkové technologii, jiným surovinám, a to žatockému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, bylo Grolem uvařené pivo průzračné, zlaté barvy a bělosnou pěnu má, která drží tvar. Já vám gratuluji k výhře, už víte, s kým půjdete?
3: Děkuju, manželkou.
0: Tak to je výborné, máte čas, když se podívám, tak až do 14.4.2027. Ale podrobnosti, tak ty už si řekneme mimo vysílání. Já vám ještě jednou gratuluji k výhře a zůstaňte mi na telefonu. Nashledanou. Tolik tedy naše dnešní odpolední rozhlasová soutěž, která zná již svého výherce a už za několik minut vás pozveme k jedné kadleně do Stříbra. Umí mnoho řemesel a ráda se o své dovednosti podělí i s ostatními. Tak zůstaňte s námi, tady je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje, 15 hodin a 28,5 minuty k tomu. Ještě připomínám, že dnes je neděle 21. června 2026 a teď si užijte muziku.

0: Paličkování, krajkářství, vyšívání, ale také tkaní, to jsou všechno řemesla, která jsou dnes už vzácností a málo kdo je umí. My vás teď vezmeme na zajednou šikovnou paní do stříbra. Alžběta Stehlíková se řemeslům věnuje už odmala. Doma ji navštívila kolegyně Martina Sihelská.
1: To, co tady právě slyšíte, to jsou krosna, ale nejsou krosna jako krosna.
2: Právě tkám, je to tkalcovský stav, mám nataženou osnovu na tkané koberečky.
1: Já koukám, tady je hodně dlouhých nitek, já si neumím představit, jak to natahujete.
2: Něco zvládám sama, ale vždycky musím najít dobrou duši, která vlastně mi finálně pomůže namotat nitě na válec.
1: A takhle v řadě, když vidím, jak jsou ty nitky jako vedle sebe naskládané a je jich hodně, hodně.
2: Teď aktuálně na tenhle ten kobereček mám 300 nití nataženo.
1: To se vám to vůbec nezamotá?
2: No právě proto potřebuju další pár těch rukou, které mi pomůžou.
1: Ten stav je nádherný, je nějaký starší.
2: Tenhle ten ještě není úplně ten z těch nejstarších. Já mám tkalcovský stav po babičce, ten je ještě starší, ale tenhle ten má železnou konstrukci a má pevnější teda napětí těch nití.
1: A jaké díly tedy ten stav má? Z jakých dílů je sestaven?
2: Tak základ každého stavu vlastně je válec, na který se natahují nitě. Potom jsou tady listy s nitěnkama, kam se provlíkají nitě, brdo, kterým se přitlouká materiál a vlastně vzniká ten kobereček.
1: Kdo vás učil vůbec takovéhle úžasné práce?
2: Moje babička byla tkadlená, takže moje babička tkala hodně, po ní jsem i podědila tkalcovský stav. A druhá babička uměla ostatní ty tradiční řemesla, ruční práce.
1: Vy vlastně neumíte jenom tkát, protože já když se tady rozhlížím, tak tady vidím i spoustu šitých věcí, háčkovaných, pletených, výšivky.
2: Já, dá se říct, umím všechny ruční práce, opravdu pletení, háčkování, paličkování, krajkářství a dělám všechno tohle z toho a snažím se ty řemesla modernizovat.
1: Co kdyby si to chtěl někdo přijít vyzkoušet, dejme tomu nějaká maminka nebo známá, že by si sedla takhle ke stavu a zkusila si takovýto malý krásný kobereček?
2: Určitě není problém mě kontaktovat ve Stříbře v mém ateliéru, kde ráda udělám ukázku, případně i naučím základy tkaní.
1: A protože ta řemesla se mi zdá, že docela v dnešní době i ubývají, nebylo by dobré to předat také dalším generacím? Nemáte třeba dcerku nebo komu byste to mohla předat?
2: Já mám syna, ale stejně tak, jak já jsem to podědila po babičce, tak budu mít jednou vnučku, který to předám, ale taky od září budu vyučovat tyhle ty kroužky ručních prací na základní škole v Kladrubech, kde doufám, že teda předám všechny svoje znalosti dětem. Bude určitě o všechny ruční práce, od zpracování ovčího rouna, předení, tkaní, výšivky a celkově, aby ty dětičky uměly základy takových těch ručních prací i doma sami.
1: Ze Stříbra Martina Sihelská, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte odpolední program rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň a do dnešního jazykového koutku se nám vejdou findy, finiáry, flutky i novák s malým počátečním písmenem a také jedno úsloví, které možná sami používáte. Poslouchejte už za chvilku.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Peníze až na prvním místě. Takový podtitul by mohlo mít dnešní setkání s jazykovědkyní. K mikrofonu ji pozval Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz posluchače, jak vzniklo úsloví nemít ani vindru nebo nemít ani floka. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Profrazem je charakteristickým rysem zachovávání starých slov, takzvaných archaismů. Stávají se tak doklady historie nebo dobových tradic. Jedním z druhů slov zachovaných v archaismech jsou právě názvy mincí.
2: Posluchač v tom svém dotazu uvádí, že je mu jasné, pokud se použije název existující mince, například nemám ani groš.
3: No a také běžně užíváme nemám ani korunu. Ale vraťme se k vindře. V roce 1857 byla zavedena v rakouském císařství nová rakouská decimální měna. Základní jednotkou byl zlatý nebo zlatník o 100 krejcarech. A měděné rakouské krejcary, ražené v rámci této měny, byly v českých zemích nazývané nový krejcar, lidově novák nebo novej. A drobné mince nepatrné hodnoty se nazývaly často vindry, podle německého pojmenování Wiener, tedy vídeňský fenik. I vindra je tak názvem existující historické mince. A od vindry můžeme odvodit i dnes již příliš neužívaný název peněz, findy nebo finiáry.
2: A odkud pochází výraz flok, verčení nemít ani floka?
3: Také u floku. Jde pravděpodobně o lidový název peněz. Floky představují něco malého, co se rychle rozhází. A můžeme zde vidět i souvislost s drobnými mincemi nazývanými flůtky, které razily v 15. století husité.
2: A jak jsem vás tak poslouchal, klidně můžu říct, i nemám ani nováka. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Další náměty nám stále můžete posílat na adresu info@pl.rozhlas.cz.

Český rozhlas Plzeň a Petr Spálený, Plakalo baby, 15 hodin a téměř 55 minut. Dnešek bude ve Hvězdných návratek patřit herečce, malířce, zahradnici, naší kolegyni Ivě Hitnerové. V pořadu plném ukázek z filmů, divadla, televize i rozhlasu vám Patrik Rozehnal řekne, kde Iva vyrůstala, jak se dostala k divadlu, malování nebo lásce ke květinám. Uslyšíte spoustu veselých historek od ní i od kolegů. Začátek je po 16. hodině. Tak si Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem a Ivou Hitnerovou určitě nenechte ujít. Michal Janský se pro dnešní den loučí. Přeje vám hezký zbytek dne. Opatrujte se a šťastný start do nového týdne. A zase někdy naslyšenou, tady je Eňa.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň podpoří vznik dalších zelených střech na území města. Janovice nad Úhlavou si zajistili plavčíky na koupaliště mezi místními studenty. Zákaz telefonů ve školách by podle premiéra mohl platit.

0: rozhodnutí STAN.
1: Žádat o dotaci je možné od června a podporovány jsou projekty o rozloze střech od těch nejmenších, od 10 až do 1000 metrů čtverečních. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy tedy zelené střechy a bude činit od 650 do 2200 korun za metr čtvereční.
0: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou za ANO a který v pondělí nahraje do systému. Babiš to dnes řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden premiér uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Teď může používání během výuky regulovat školní řád. Janovice nad Úhlavou na Klatovsku problémy s nedostatkem plavčíků na místním koupališti neřeší. Na sezónu jich potřebují 7 a všechna místa obsadili místními. Město jim proplatilo potřebná školení a v případě, že by chtěli pracovat jinde, museli by peníze vrátit. Pokračuje starosta Michal Lindhardt ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: My jsme si to letos zařídili úplně sami, bez pomoci nějakých agentur a podobně. Máme zaměstnance, který se toho ujal tady. Nechali jsme proškolit všechny plavčíky a máme teda obsazeno opravdu celé léto. Jsou to všechno místní studenti nebo mládežníci, takže myslím, že to bude fungovat.
0: Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy zastupuje mimo jiné viceprezident J.D. Vance, který chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu. Sport. Motocyklový jezdec Marc Márquez ze Španělska obhájil vítězství ve velké ceně České republiky v královské třídě MotoGP. V kategorii Moto2 skončil třetí jediný český reprezentant Filip Salač, triumfoval Španěl Ortoya. Soutěž Moto3 ovládl Hakim Daniš z Malajzie. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku až oblačno, doznívající přehánky nebo i bouřky, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokálně přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32, na horách do 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a bio na dvojce, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na sjezdu u Berouna ve směru na Prahu došlo k požáru vozidla, počítejte s omezením. Stejně tak na Klatovsku na silnici 1/27 u Čachrova, kde havaroval motorkář. A nehoda blokuje provoz také na silnici 20 v Bezvěrově na Plzni severu. Osobní auto se střetlo s nákladním, buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
5: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka. Srazil ten ptáček, leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho.

0: do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hráz, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Věš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, já se tohle divadýlko bylo, se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před, je to šílený, ale před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, revizorově a, ne revizorově, ženitbě, pardon, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy, no.
6: Jo, to je úžasný, Božko, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten, jako ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš voříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si voříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase voříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty voříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
2: To máš sedláč. Ty jsi s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: Tomáš,
2: ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ano, dobře. Ano.
8: Máte mladší?
2: Ano, obě.
8: Obě. No, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy a ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za to chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě a já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě. No.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. A ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz a to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, jak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petr řekl, za zase, jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: To je tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama, jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky, celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní úřad.
3: Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy je přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Záchranáři na Rokycansku ošetřují 4 vážně zraněné parašutisty. První plzeňský obvod získal stříbrné ocenění v soutěži Vzdělané město. A zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno, přehánky nebo i bouřky, teploty až 32 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Rokycanech se dnes zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Uvedli to záchranáři. Hasiči a policii pátrali celkem po 9 lidech a na místo jsou povoláni i zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V péči zdravotnické záchranné služby jsou 4 vážně zraněné osoby. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát.

0: ve své gesci. Aby služba občanům fungovala stoprocentně, musíme mít v týmu profesionály s patřičným přehledem.
1: Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porodů ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. V nedělní debatě České televize to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle šéfky poslaneckého klubu STAN Michaly Šebelové by měl stát nastavit zdravotnickou síť tak, aby zůstala dostupná péče i v regionech. Dneškem začíná astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
2: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: Národní házenkáři Příchovic na Jižní Plzeňsku porazili ve třetím finále první ligy Svinov 18-15. Série ovládli poměrem 2-1 na zápasy a slaví třetí mistrovský titul v řadě. Pokračuje příchovický kapitán Ondřej Hošťálek.
3: Splněný sen, nebo to snad ani nikdy nebyl sen. Před 3 rokama se začal chystat takový, že se nám daří a mohli bychom jednou zkusit ten jeden urvat. A to, že by se mohlo stát to, že vyhrajeme 3 v řadě, to nikoho ani nenapadlo. Je to neuvěřitelný. Jsem neskutečně pyšnej na ty kluky, co tady v tom týmu mám, protože jsou výborní.
1: Tenistka Marie Bousková porazila ve finále turnaje v Nottinghamu Američanku Navarovou 7-6, 4-6 a 6-2 a vybojovala čtvrtý titul na okruhu WTA. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku až oblačno, doznívající přehánky nebo i bouřky, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokálně přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32, na horách vystoupí maximálně k 27 stupňům. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a bio 2, tedy střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Rozvadova ve směru do Německa je z důvodu modernizace odpočívky zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. A v Plzni Malesicích trvá uzavírka v úseku Malesická náves Mlínská. I tam se pracuje, provoz je řízen kyvadlově 1 pruhem, i tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
5: Krásné odpoledne, je čas dělat si vzájemně radost. Právě od toho je tady tenhle pořad a spolu s ním Soňa Weizenbachrová. Zdravím všechny gratulanty i oslavence a přeji hezký poslech.

Milé rádio, prosím o zahrání písničky od Veselé trojky pro pana Václava Cílka z Chodské Lhoty, který právě dnes slaví své narozeniny. Přeji mu hlavně pevné zdraví, štěstí. To přeje Ondra Kaše s rodinou. K přání se připojují také všichni Duvkovi z Mrákova a Fousovi z Hirš.

Už jenom málo kdy se stává, že nám blahopřání dorazí klasickou poštou a tohle je jedno z nich. Pěkně postaru ručně krasopisem je napsala paní Anna Šteflíková, bývalá ředitelka Měčínské základní školy. Já dnes objednávám písničku pro paní Zdeňku Brantovou z Nedanic k jejímu svátku. Zdeňka je bývalá hlavní kuchařka základní školy v Měčíně. Je dobrosrdečná, měla hezký vztah k dětem a je veselá, hezky zpívá, hraje na harmoniku a pro své vlastnosti je velmi oblíbená. Milá Zdeničko, vše nejlepší, hlavně radost z pěti vnuků a aby páteř nebolela. Snad píseň Já vím od kapely Atlas potěší vaše dobré srdíčko. To i více přeje Anna Šteflíková s manželem Václavem.

Prosíme o zahrání písničky pro paní Marii Jonášovou z Brtě, která slaví v těchto dnech své 71. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Teď mám před sebou druhé krasopisně rukou psané přání. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Růže z Texasu pro pana Bohumila Papeže z Plzně, který slaví 21. června své narozeniny 75 let. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let mu přeje přítelkyně Jiři a celá jeho rodina. Také já se připojuji ke gratulaci. Podepsána Hana Bichrtová z Liblína. Jedu vám.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přála bych se nechat zahrát písničku pro svého manžela Ladislava Názra ze Staňkova u Domažlic ke 46. narozeninám, které měl 17. června. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hodných lidí kolem něj. Písničku posílá manželka Štěpánka Názrová ze Staňkova.

Další oslavenkyně má ráda Jiřího Korna a má hodnou dceru, která nám napsala. Prosím o zahrání písničky pro moji milovanou maminku Ivanu Kubešovou, která oslavila 20. června narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spousty výletů ti přeje dcera Lucie, děda Láďa, Pepa a Rozárka.

nakonec jedno přání na oplátku, možná náhoda, možná záměr. Přál bych si nechat zahrát pro svoji milovanou ženušku Štěpánku Názorovou do Staňkova u Domažlic, která oslavila své krásné kulaté narozeniny 50 let. Tímto jí chci popřát do dalších let společně strávených ve dvou jenom to nejlepší. Přání posílá její milující manžel Ladislav Názor ze Staňkova.

Jediné přání, které jsem ještě neřekla, je přání příjemného podvečera a úspěšného příštího týdne. A to vám oboje přeje Soňa Weizenbachrová. Naslyšenou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté při tandemových seskocích. Vedení Plzně upozorňuje na blížící se zákaz nevhodné reklamy v centru města. A zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno a přeháňky nebo bouřky, večer vyjasnění, teploty až 32 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. V Rokycanech se dnes vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními byl letecky transportováni do nemocnice. Policie s hasiči a záchranáři pátrala po 18 lidech na 9 padácích. Uvedla to krajská mluvčí policie Barbora Kunešová. Původně zástupci záchranných složek mluvili o 9 lidech, ale jelikož se jednalo o takzvané tandemové padáky, počet parašutistů byl dvojnásobný. K neštěstí došlo v okolí rokycanského koupaliště a Ausových sadů kolem 15. hodiny. Na místo havárie byli povoláni zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Provozovatelé mají ještě týden na odstranění nevhodných reklam v centru Plzně. Ukládá jim to vyhláška, kterou město schválilo už loni. Jedná se například o plachty zakrývající fasády nebo instalace narušující architektonický ráz budov. Některé reklamy už zmizely, dodává plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
5: Zmizely zcela plachty, s výjimkou jediné, co jsem viděl.

0: plánuje vrcholného fora zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO slíbil v termínu po setkání ministrů obrany Aliance. To se uskutečnilo v Bruselu už ve čtvrtek. Klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Iránem dnes začalo ve Švýcarsku. Za americkou stranu tam dorazil viceprezident J.D. Vance, za Irán šéf parlamentu Muhammad Ghalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Je to první společné jednání od podpisu memoranda. Jeho osud ale ohrožují pokračující boje izraelské útoky v Libanonu. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program.
1: Vance řekl, že za poslední hodiny udělali velký pokrok a čeká další. Podle něj je otevření Hormuzského průlivu i ukončení iránského jaderného programu hotová věc. Irán ale dává jasně najevo, že bez konce bojů v Libanonu nebude v jednání pokračovat. Do osobních jednání z dálky vstoupil americký prezident Donald Trump. Ze svého sociálního účtu pohrozil, že pokud Teherán nezarazí své spojence v Libanonu, Američané znovu tvrdě zasáhnou. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté se chystají na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slavie turnaj zřejmě skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s JAR Česká národní tým ve čtvrtek ráno čeká domácí Mexiko a postup zajistí pravděpodobně pouze výhra. Jak ji dosáhnout, o tom mluví generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
2: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, jo? Ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
0: Český cyklista Matyáš Vacek 12. místem v závěrečné královské etapě udržel celkovou třetí pozici v závodě kolem Švýcarska. Zvítězil Tadej Pogačar. Počasí. V noci bude podle nejnovější předpovědi jasno až polojasno, zpočátku místy ještě přechodně zvětšená oblačnost, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokálně přeháňky nebo bouřky, i silné, s přívalovými srážkami nebo kroupami, večer vyjasnění, teploty 28 až 32 stupňů, povodne slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a bio dvojka, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Vozovky v regionu jsou po dešti místy mokré a kluzké. Nebezpečí hrozí například na dálnici D5 na kilometru 35 u Žebráku. Buďte proto za volantem opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Téma pro dnešního hosta je dárcovství krve a tak vítáme doktorku Petru Šlechtovou, primářku transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám hned přihraju takovou tou úvodní otázkou, proč je vlastně dárcovství krve pro zdravotnictví tak důležité.
2: V současné době opravdu neexistuje jiný způsob, jak získat krev a transfuzní přípravky, než z krve dobrovolných dárců. Mm-hmm. A je učinil i spousta pokusů, třeba z kmenových buněk, nebo tak vyrobil se pár kapek krve, ale i kdyby ten vývoj šel opravdu hodně dopředu, jakože jde, tak si myslím, že dárci budou potřeba pořád.
1: Máte informace o tom, jaká je třeba aktuální situace se zásobami krve v regionu?
2: Blíží se nám léto, to znamená prázdniny, to je takové kritické období, takže všichni se potýkáme s takovým nepoměrem mezi potřebou krve a vlastně nižším počtem dárců, protože oni samozřejmě cestují, dovolenkují, je více úrazů, trošičku méně se možná operuje, ale se je víc autonehod a jelikož všichni rádi asi cestujeme, tak po návštěvě určitých destinací musí být pauza v darování. Takže čekají nás perné, opravdu horké měsíce.
1: Mm. Mluvíte o pauze v darování, to znamená, vrátím se od někud, dejme tomu z exotiky v úzovkách.
2: Ano.
1: A jak dlouho nesmím darovat krev?
2: Záleží to, kde byste opravdu pobýval. Ano. Takže po Evropě je to plus minus třeba týden, 14 dní, pokud to není země, kde je třeba výskyt zápronilské horečky. Pokud byste ale navštívil třeba subsaharskou Afriku nebo Asii, jenom malarickou oblast, tak bychom se bavili o měsících, třeba i letech.
1: Mm. Máme informace o tom, o které krevní skupiny je největší zájem? Obecně, anebo teď zrovna v tuhle chvíli?
2: Myslím si, že můžu mluvit za sebe, samozřejmě nevím situaci na ostatních transfuzkách, ale trvalý vlastně mírný dostatek negativních krevních skupin, to znamená nulka minus, Ačko minus, ale dostáváme se samozřejmě i do situací, že chybí i ty krevní skupiny pozitivní. My jsme třeba kavkazská populace, že jo, u nás ve střední Evropě většina z nás má Ačko, A1+, plus. To znamená, že zase je víc pacientů, takže nám třeba chybí i Ačko, nebo to může být jakákoliv skupina a ta situace se mění opravdu každým dnem.
1: Budeme asi trochu osvětoví, zeptám se obecně, kdo může darovat krev, kdo je vhodným dárcem.
2: V České republice může darovat krev každý od 18 do 65 let věku. Pokud by se někdo rozhodl přijít poprvé, tak nesmí být víc jak 60 let starý a měl by být samozřejmě zdravý, anebo dobře léčen, kompenzovaný. Je to široká otázka, když to zjednoduším, ideální je, pokud nebere žádné léky, anebo se musí individuálně samozřejmě vždycky na transfuzním oddělení stanice domluvit. Pokud má někdo postiženo více orgánů, většinou to nejde. To jsem teda hodně zjednodušila.
1: Dobře. Jaké jsou nejčastější důvody, proč člověk tu krev darovat nemůže? Jsou to právě ta užívání léků častá?
2: Velice často většinou dárce nemůžeme vzít z důvodu toho, že nevychází hodnoty krevního obrazu. Mm-hmm. Samozřejmě ten dárce musí mít ty hodnoty krevního obrazu ve fyziologických mezích, ale musí mít všech krvinek jakoby dostatek, protože my máme vlastně téměř půl litr krve, takže ještě musí odejít po svých, musí být v pořádku. Takže nejčastěji to je anémie třeba u žen, pak je to užívání léků, operační zákroky, cestování, to jsou asi ty nejčastější.
1: Můžou i tak někteří lidé darovat krev třeba s nějakým chronickým onemocněním, je to možné?
2: Jak jsem říkala, ano, musí být ale dobře léčeno, kompenzováno, ale jsou tam samozřejmě jasně daná kritéria. To je opravdu velice široká otázka. V současné době nelze darovat po prodělání třeba nádorového onemocnění, pokud je postižen kardiovaskulární aparát, to znamená srdíčko, cévy, ledviny, to určitě nelze, nebo nějaké třeba záchvatovité onemocnění centrálního nervového systému a tak dále, revmatické a tak dále, autoimunity třeba těžké. Je to velice široká otázka.
1: Mm-hmm. Naším hostem zůstává paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Za chvilku pokračujeme v tématu dárcovství krve. Dostaneme se třeba i k tomu, jak taková návštěva transfuzního oddělení probíhá. Abyste se nebáli.

0: Paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni je naším hostem. Já jsem slíbil, že o dárcovství krve si budeme povídat také v tom pozitivním slova smyslu, aby se lidé nebáli, aby neměli strach k vám přijít. Tak jak takový odběr probíhá? Když tam přijdu poprvé, co mě čeká?
1: Určitě se nemusíte bát, ten první odběr je trošičku delší, respektive všechno, co se děje okolo toho odběru než jindy. Přijdete na transfuzní oddělení, nejdřív se objednáte, máme báječný objednávkový systém online, takže nebudete dlouho čekat. Vždycky je samozřejmě nutné zkontrolovat identitu a tak dále, čili takové to papírování, pak se měří krevní tlak, srdeční puls, ptáme se na hmotnost, nejmenší možná hmotnost je 50 kg. Horní hranice není určena legislativou a u nás je to 150 kg, protože mám několik zlomených odběrových lůžek, takže jsem to určila takto. A potom se odebere vzoreček krve, z kterého uděláme krevní obraz, to je opravdu záležitost několika minut. A pokud je všechno v pořádku, tak dárce postupuje k lékaři a lékař s ním probere dotazník, který on předtím musí vyplnit. Samozřejmě to trvá nějakou dobu, a probere všechno, co se může při odběru stát, nebo co má dělat a tak dále. A pak už jde na ten vlastní odběr. Mm-hmm. Pak si vyřizuje zase, dá se říct, takové ty formality, to znamená třeba propustku do práce a tak dále. No ale pak, co jsem zapomněla říct, a toto ne nejdůležitější, ale co dárci kvitují, máme neskutečný bufet. A opravdu velice bohatou svačinu nemají nikde jinde v České republice. A opravdu nelžu. Máme 7 variant a opravdu na ten tátce to nevejde.
0: To lákáte hezky tedy, to se mi líbí. Vy jste mluvila o tom drobném vzorečku na začátku. To se týká vždycky jen té první návštěvy?
1: Po každé musím udělat ten krevní vzoreček.
0: Ano, to je docela důležité. No a jak dlouho ten samotný odběr trvá? Když odeberete, vy jste říkala necelý půl litr krve?
1: Ano, je to 450 ml plus minus 10%, tak i s tou přípravou, to znamená dezinfekce a tak, jak se to sestřička připraví, tak je to 10 minut. Ten vlastní odběr je tak 6 až 7 minut. Mm-hmm. Je to poměrně velice rychle, ano, během kraťoučký doby. Mm-hmm. Takže dárce, který přijde, by měl být vyspalý, dostatečně zavodněný a najezený. Ne teda, aby si dal třeba tlačenku, ale něco sladkého s výhodou, aby neměl nízkou hladinu cukru, a pak je to opravdu velice, velice rychle.
0: Teď něco pro babička, paní doktorko, promiňte mi tu otázku, bolí to?
1: Bolí to jako jakýkoliv jiný vpich. Samozřejmě máme spousta dárců, kteří se na tu odběrovou paži nedívají, to musím teda přiznat. Nicméně pokud někdo má opravdu velký strach z jehel a trpí nějakými opravdu nežádoucími příhodami i při běžném odběru, tak to asi vhodný dárce není. Toho nechceme trápit.
0: Popište nám, co se obvykle děje s tou krví darovanou, než dojde k tomu pacientovi. Vy to nějak skladujete? Nebo...
1: Odebereme plnou krev a spousta let už se dělá to, že se ta krev potom rozděluje na ty jednotlivé složky, tak aby pacient dostal to, co potřebuje. To znamená, jsou zvlášť červené krvenky, plazma, krevní destičky, to zpracováváme, máme veliké centrifugy, automatické lisy. No a pak podle toho, co to je za složku, tak buď je to dál uchováváno v teple, což jsou krevní destičky, ty milují teplo. Červené krvinky naopak mají rádi chladnější, to znamená, ty jsou v ledničce a plazma je při minus 25 stupních a stupně nižší. Tak to je to skladováno, no a potom samozřejmě, než se to dostane k pacientovi, tak probíhá výrazně delší a náročnější vyšetřování, a to je sice vyšetření krevní skupiny, podskupin, různých těch antigenů, což jsou takové struktury vlastně na obalu té červené krvinky, proti kterému by mohl mít ten pacient protilátku, a pak se vyšetřují infekční markery. Všichni už po koronavirové infekci ví, co to je PCR, takže PCR, NAT, a plus se vyšetřují serologické metody na takové ty nejzávažnější choroby, to znamená syfilis, žloutenka typu B, žloutenka typu C a AIDS. No a pak, když je požadavek na tu krev, no na ten transfuzní přípravek, tak se vždycky musí provést zkouška kompatibility, to křížová zkouška se tomu říká, jestli se ta krev od našeho dárce hodí pro toho pacienta. Hodně zjednodušuji.
0: Mm-hmm. Zjednodušila jste to, ale i tak se mi to zdá celkem složité. Při jakých třeba operacích nebo léčbách se ta krev využívá nejčastěji? Máte nějakou statistiku třeba, nebo víte, kam ta krev jde?
1: To víte, že víme. A statistiku děláme pravidelně, jsme i povinni dělat statistiku každý rok. A docela překvapivě pro většinu, včetně mediku a tak dále, je vlastně největším odběratelem pacienti, kteří mají hematoonkologické onemocnění. Teprve až potom je to třeba emergency, nějaké ty úrazové ambulance, chirurgie, ortopedie. Jo. Takže nejvíc opravdu krve si vezmou pacienti, kteří mají nějaké leukémie nebo i nádorové onemocnění solidních orgánů.
0: Dobře, děkuju.
1: A ty operace, jak jste se ptal, tak samozřejmě pokud je to operace na cévách, čili třeba na aortě nebo velká spotřeba krve, pokud je to operace třeba na játrech, a nebo jsou to velké operace cév, třeba dolních končetin a tak dále.
0: I nadále vás budeme motivovat k dárcovství krve s paní doktorkou Šlechtovou. Je za chvilku po písničce.

0: Povídáme se s paní doktorkou Petrou Šlechtovou z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Budeme i nadále trochu motivovat. Mě tak napadá, jestli třeba máte nějaký příběh takového krevního preparátu nebo odebrané krve, který konkrétně zachránil život někomu. Máte něco takového v paměti, co vám třeba jen tak z hlavy nevyjde?
1: Samozřejmě stejně tak jako kostní dřeň, je to anonymní. Jako. Samozřejmě pacient neví, od koho dostal ty transfuzní přípravky nebo ty krve. A to jsou samozřejmě vždycky příběhy, nás nejvíc dojme, když to týká dětí. Bohužel hemato-onkologičtí dětští pacienti, to znamená ty dětičky, které mají leukémie, bohužel berou hodně transfuzní přípravku. Takže to samozřejmě sledujeme v rámci toho, co můžeme. A tak jsme rádi, že to dopadne dobře, ne vždycky to bohužel teda dopadne dobře, ale takový příklad, co si pamatuju za posledních 5 let, je to má příběh kluka, mladého muže, který zachraňoval, mám pocit, ženu na ulici někde a prostě byl vlastně napaden, protože ji otravil, napaden, takže přišel od dolní končetinu. Jestli můžu říct, byl to hokejbalista nebo florbalista, teď abych se nepletla. Mm-hmm. Nemůžu samozřejmě jmenovat. A tam jsme nevěřili, že prostě to přežije. A je to náš rekordman asi za posledních 15 let, kdy obdržel více jak 240 transfuzních přípravků. Čili tady, jak spolu sedíme, kdybychom vyložili tady tu podlahu asi a bojoval několik měsíců o život. No a prostě, co mám povědomost, tak prostě žije. Samozřejmě naučil se chodit
0: s
1: protézou, takže to zachránilo možná 60-70 lidí dohromady.
0: Mohli bychom se ještě pobavit chvilku o mýtech nebo takových předsudcích, které kolem darování krve jsou. Jsou nějaké, které máte, jak si na mysli, když se zeptám přímo na konkrétní obavu nebo nějaký mýtus ohledně darování krve?
1: Tak když pominu teda svědky Jehovovi, kteří samozřejmě odmítají krevní transfuze a s tím mají problém samozřejmě mý kolegové, ty, kteří operují, tak bych řekla, že samozřejmě je určitá taková ta obava těch pacientů, aby třeba teda nebyli nějakým způsobem poškozeni, jak jsem říkala, krev je prostě vyšetřena tak, jak to samozřejmě nařizuje legislativa, děláme všechno pro to, aby dostali co nejbezpečnější krev, takže určitá asi obava z krve. Co se týká dárců, tak to jsem se s tím setkala asi jednou nebo dvakrát, že se třeba bál dárce, aby u nás jako něco nechytili, jak se říká, prostě aby nebyl nějak poškozen, tak to naprosto vylučuje, co mi tak napadá.
0: Je naopak pravda, že třeba pravidelné darování krve může mít i zdravotní přínosy, abychom to otočili do plusu?
1: To jste mi vlastně napověděl to třetí, že občas mám dotazy ve stylu, jestli je pravda, že když někdo daruje krev, tak častěji onemocní nějakou onkologickou chorobou, třeba leukemii, tak můžu říct, že ne. Nemůžu říct, že nikdy nic nezachytíme, ale je to naprosto v průměru tak jako u běžné populace, protože naši dárci to je vzorek populace. A zase na druhou stranu, právě tím, že darujete krev, tak jste nějakým způsobem kontrolováni. Nemůžu říct, že kontrolujeme všechno, ale jste sledováni, kontrolováni a leckdy nám potom dárce teda i přijde poděkovat, že jsme na něco přišli včas.
0: Mm-hmm. Úplně nakonec se zeptám, co byste vzkázala lidem, kteří nás teď poslouchají. Ještě nikdy nedarovali krev a teď o tom začali přemýšlet, když vás poslouchají.
1: Tak aby se určitě nebáli. A pokud chtějí přijít darovat přímo k nám, teda do fakultní nemocnice na transfuzní oddělení, tak máme báječné webové stránky, si to můžu tady
0: říct.
1: Facebook a Instagram, takže to si najde každý. A tam máme spousta příběhů, informací a máme tam i virtuální prohlídku oddělení, takže by opravdu věděli, do čeho jdou. Chci říct, že máme velice šikovný personál, šikovné sestřičky, fantastický samozřejmě laboranty, laborantky, lékařky a tak dále. Takže se o ně určitě dobře postaráme a jde o to prostě zkusit. A určitě nikoho nenutíme, pokud sám ten dárce, no potenciální dárce uzná, že to není nic pro něj, poděkujeme a aspoň to zkusil.
0: Krásná tečka za naším povídáním. Já se ještě zeptám jinak trochu. Já jsem velkým fanouškem seriálu Mesh. Tam se pořád daruje. Jak na to koukáte? Jak často se vlastně krev může darovat? V tom seriálu je to naprosto na běžícím páse.
1: To jsou takové trošičku jiné podmínky. Samozřejmě vojenské a válečné lékařství a transfuzní je trošičku jiné. To není teda běžné, takže samozřejmě musíme dodržovat nějaké standardy. A kdyby přišlo, jak se říká, na lámání chleba, trošičku to jde tohleto stranou. Jinak si myslím, že seriál Mesh patří k těm opravdu jako realistickým a takhle to bylo.
2: a myslím, že ten se velice, velice povedl.
0: Jak často může tedy člověk krev darovat?
2: Pokud se bavíme o darování plné krve, tak žena může přijít za 4 měsíce plus minus nějaký den a pán za 3 měsíce. Pokud hodně, hodně potřebujeme, můžeme odebrat po 8 týdnech. To musíme, přesto vlak nejede.
0: Dobře.
2: To musíme dotřet.
0: Primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Petra Šlechtová, byla naším hostem. Moc děkuji za vaše povídání.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, při hezké léto.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na americké třídě začne další etapa rekonstrukce. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. A zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno, přehánky a teploty do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupí zítra do druhé etapy. Jak město informuje na svém webu, jedná se o úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce a omezení se dotkne částečně i úseku ulic Všipce Klatovská. Rekonstrukce americké má skončit 11. srpna. Cílem úprav za necelých 36 milionů korun je podle informací města vytvořit přívětivější a bezpečnější prostor hlavně pro chodce. Na šumavské Kvildě začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Radek Tér.
2: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
0: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s návrhem na změnu financování.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivnit.

0: republiky. V královské kubatuře MotoGP zvítězil úřadující mistr světa a obhájce loňského triumfu Španěl Marquez.
1: Počasí.
0: V noci jasno až polojasno, zpočátku místy ještě přechodně zvětšená oblačnost, teploty 18 až 15 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibývání oblačnosti, lokální přehánky nebo i bouřky, i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Večer vyjasnění. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Biozátěž 2, střední stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uprášil na Klatovsku na silnici 2/190. V Nové Hůrce se pracuje na údržbě mostu, vozovka je zúžená na jeden pruh. A v Letkově na Plzeňsku na výjezdu na Božkov se pracuje v Plzeňské ulici. Objíždí se přes Tymákov a Kyšice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy příklad Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. Člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odhlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odhlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať se na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme. V Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na Taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního Taglitu čeká?
2: Dobrý večer, Taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se Taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na Taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAIM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
3: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli presne cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným, veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder z Mirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
2: Česká 12.
3: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích, dívám se tady na 32 tenisových kurtů, je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis, ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jari Tauber třeba, Kate Mato a další, je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je

to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho vyprodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví. Každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek, mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná. A před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla poslední

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Oblíbená premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje, Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku v tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou liru v roce 85 a to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak, my jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry a až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo, i když vyhrál tu liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás. Krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilují, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje Vy dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk a pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí a to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedly zpět.

hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Záverečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jetplane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
2: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitba.

0: bitevní sladká knížečka, to to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. Protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si zdovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše. Máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral, a to čím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat až do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý, tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu. Ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by se otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou, takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí. Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně.

0: Jmenuje se Gustav Opustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
1: Pardon, jde mi další host.
2: Tak mě tady máš.
0: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
2: Co je dneska v televizi?
0: No, veselohra.
2: Veselohra?
0: Ty jsi chtěl něco jiného?
2: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
0: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
2: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
0: Nebuď tak nafrněnej.
2: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
0: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Opustil.
2: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to lepší.
0: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
2: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
0: No včera, teď to nejde.
2: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
0: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začal

0: a válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
1: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch hranicích bylo Beskydské divadlo, to byla zájezdové divadlo, které bylo druhé na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a druhé v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly dvě zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Opustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
2: Dobrý den.
3: Kde je číslo, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
2: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
3: Slavíčku, můj ptáčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas.
4: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
2: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
3: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
2: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
3: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
4: Počkejte, vraťme se k věci.
3: Prosím.
4: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
2: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
3: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
2: To se nevím.
3: Co chceš dělat, droha?
2: Že tvůj slib stále ještě platí.
3: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
2: Ach, ty můj.
3: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
2: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
4: Prosím.
2: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu buch, ty milou.
3: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
2: Ach, ty můj. Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
3: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
1: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. on tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
1: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koupněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: automatnes.
1: Hokinářka s pohrabáčem rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvířka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvířka

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pan, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pan, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bylo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
4: Maďono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá.
7: podle toho, jak se srdci zdá.
8: No, to už je

0: semeje jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještě jim smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dál.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajná, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci. Nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajná, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku. Jo, jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem, pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůd, no, no, jako v oposvícení.
4: Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky.
5: No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, pak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala. I když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení, pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastupovaly ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovou košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: jsi si vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezlučí. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehej.
4: Já čekám, podívám. Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kolik? Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo. Ano.
3: 8, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou ti
3: napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrý máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: Je, no to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si si z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Jsem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio.
1: Dobrý.
0: Aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který petu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: Aha. A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií, máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním, s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na ně hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu.
1: Moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte,
0: oba.
2: Já vám chci taky něco říct. Jo,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera. A to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. Protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínkovi, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzí.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá

0: takové pocity. Tak
1: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nebudu stát a vezmu vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů, tak a nebudu stát s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
1: Chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, i když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
1: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do toho otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat Jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No, ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mě to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp, vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla s ledvinama a zhodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a A prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře, jak to. A s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete? Měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky. Já mám strašně ráda zahrádku. Teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm. Jako,
0: tak, že jako, to jsme měli stejný všechno, program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale no, Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, no, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No, ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokovat může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak jsem ji rozhodil organismu, všechno naopak. Z vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude líp, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: Takže my jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti, děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě a tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako spřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak,
0: no,
1: tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Hás. Je to největší sestě, výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vykopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vysokém zámku je ten poní vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s tými krásnými přítelky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pišná princezna. To dneška nevím. Myslím, jestli to zašlo tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stal. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být pohledat.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No.
1: Takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na v podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvílky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého
1: rozhlasu. Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc přejeme.
1: A přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dal. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala. Ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla. Pane Ništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, takže no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, aby se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
0: No. No. Takže, Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Ano, se dělá 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete předat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka, a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky zase chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako že tatínek, říkám, on byl povoláním, jak jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o rodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takový opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou ušel, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roků, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky to všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, ta byla teď přesná, precizní, a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel, měl nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo k něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, protože tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stal, takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuji za všechno ještě jednou a tak.

0: Tak. Tak, ďakujem za tínek a tak, no už tam.
1: Ďakujeme za tie spomínky. No. Mluvila ste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával ako malou.
0: Je tak to, no tak počkejte, to áno, to určite, ne ženom tam. On mě vzal jednou na tú parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peróně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak to tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
1: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
0: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady to, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
1: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
0: Já taky vám děkuji za edukaci, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a vzdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
1: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Promím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je co, no.
0: A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta?
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A už jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože se syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rádia, dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě aj někdy srazy vytrysknou, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako, jo? A mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní a moc si ji vážím. Pak bych chtěl pozdravit vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všetky moc pozdravuju a mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všecko děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil. A tam prostě na té... Ono to bylo městečko, jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům. Ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nemám spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct, ano. Já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam vysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zdědil. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dala asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku vinného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavěl a dost a bylo to vyřešené. To bylo takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste
0: mě
1: vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Tak paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

kameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrtí.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Na to, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.

0: kolač na kouře a zase pivo.
1: To jsme ještě byli mladí.
0: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.
2: Vyvězte pangle na tingle tangle, protože Jonáš, Jonáš už je tu, veze vám

0: životem je třeba se prát. Furt se co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bezesporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten jsou...

to jaksi, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: A jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: On je šťastný.
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to proto jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt za chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické.
2: Střídku, abyste hnět mladou.
0: Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
3: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
3: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by on, jo.
3: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
4: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
3: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
3: A jak jste adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
3: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
3: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
3: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
3: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
5: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpovězeny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být graduován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám

Přiznal jste si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v Divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem v rodu. Vzpomněl si na... No ono by to šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda, no dobře, co už má nehravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá, co říkáte? Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval... Jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Werich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je tohle.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je taková jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Následujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem měl, chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chválně.
2: Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mě vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

Ajzeknu už. Babadada paro, von chudá k netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On bykrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuří. Přestože kolem

0: Sí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.